0: do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky schválila sněmovna ve sporné novele zákonu, které se týkají veřejných rozpočtů. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Lebka svaté Zděslavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Jablonecku. Policie 35-letého pachatele zadržela ve čtvrtek v podvečer. Při výslechu se ke svému činu přiznal. Podle kriminalistů jeho motivací nebyly peníze. Lupič chtěl lebku údajně pohřbít, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Policie tvrdí, že pachatele dopadla doslova za 5 minut 12. Lebka by totiž skončila na dně řeky. Jan Ujka z Českolipské policie dodává, že muž má za svatokrádež na krku hned několik obvinění.
1: Z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
0: Lebka svaté Zděslavy je teď v rukou restaurátorů, kteří se snaží relikvii z betonu vyjmout. Zloděj sedí v policejní cele. Kriminalisté chtějí pachatele stíhat vazebně. Soud by o tom měl rozhodnout nejpozději o víkend. Robert Fico chce pro tuto neděli zrušit nedělní debatu. Slovenský premiér k tomu vyzývá média u příležitosti druhého výročí atentátu na něj. Média se také mají ve zpravodajství zdržet radosti z toho, že se Slovensko potýká s problémy. Na tiskové konferenci v Handlové, kde se útok odehrál, prohlásil, že z médií a od opozice se valí nenávist, ze které vzejde další atentátník. Juraje Cintulu, který Fica postřelil a vážně zranil, soudy poslali na 21 let do vězení. Podle verdiktu šlo o teroristický útok.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Klub Sparta Praha vzkřísí areál v pražské Krči. U jižní spojky vedle baseballového areálu vyroste nový fotbalový stadion. Splní kritéria UEFA, jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady asi 1 miliardu korun zaplatí klub. V noci bude v jihovýchodní polovině zataženo, zpočátku ojediněle a postupně od jihovýchodu s občasným deštěm. Jinde přehánky jen ojediněle a na západě Čech až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů. V sobotu přes den bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. K večeru bude od západu déšť a ubývat oblačnost na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11. Na rádi.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenový strop pohonných hmot se změní o haléře. Klesá spotřeba piva v Česku a také obsah alkoholu v něm. A hradecká policie bude v neděli kvůli fotbalu v pohotovosti. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Cenový strop na pohonné hmoty se o víkendu změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti pátku zdraží o 8 haléřů na 44,30 haléřů. Nafta naopak o 4 haléře zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 41 korun a 99 haléřů za litr. Jde o ceny pro víkend i pondělí. Maximální ceny paliv zveřejnilo ministerstvo financí. Průměrná cena pohonných hmot v Česku po dvou týdnech nárůstu klesla. Draze jezdíme kvůli válce s Iránem. Spotřeba piva v Česku dál klesá, zároveň klesá obsah alkoholu ve vypitém pivu. Pivaři se totiž často uchylují k nealkoholické variantě nápoje. Výkonný ředitel svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko potvrdil, že se novému trendu snaží sládci přizpůsobit.
2: Každoročně pivovary vymýšlejí inovace, přicházejí s novými příchutěmi i s novými styly nealko, takže už to není jenom o tom, že by to bylo klasické nealko pivo, ale už jsem zahlídl i třeba IPU, nealko, APU a tak dále. Samozřejmě nemůžeme tím nahrazovat plnohodnotně klasické alkoholické pivo, ale už to není jenom taková ta znouzecnost.
1: Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Trpí především rodiny těch, kteří dlouhodobě působí v zahraničí. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Iránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
3: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Happy Kamiller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie v Hradci Králové je ve střehu kvůli fanouškům Slávie. V neděli bude na fotbalovém utkání místního FC Hradec Králové se Slávií Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem policie nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby na Malšovickém stadionu začne v 17 hodin. Derby Slávie se Spartou v Edenu 9. května zůstalo kvůli řádění domácích fanoušků nedohráno a později bylo zkontumováno ve prospěch Sparty. V noci bude v jeho východní polovině zataženo, zpočátku ojediněle a postupně od jeho východu s občasným deštěm. Jinde přehánky jen ojediněle a na západě Čech až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 a místy přízemní mrazíky. V tisíci metrech na horách kolem 3 stupňů. V sobotu přes den bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. K večeru bude od západu déšť a ubývat oblačnost. Na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech 12 až 16, v tisíci metrech na horách kolem 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Won't you rain?

se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. A písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11. Na

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů. Lebka svaté Zdislavy byla zalita pachatelem do betonu a Fico chce zrušit nedělní debaty. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% hrubého domácího produktu se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky schválila sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Lebka svaté Zdislavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jablonném Podještědí na Jablonecku. Policie 35-letého pachatele zadržela ve čtvrtek v podvečer. Při výslechu se ke svému činu přiznal. Podle kriminalistů jeho motivací nebyly peníze. Lupič chtěl lebku údajně pohřbít, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Policie tvrdí, že pachatele dopadla doslova za 5 minut 12. Lebka by totiž skončila na dně řeky. Jan Ujka z českolipské policie dodává, že muž má za svatokrádež na krku hned několik obvinění.
2: Z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
1: Lebka svaté Zdislavy je teď v rukou restaurátorů, kteří se snaží relikvii z betonu vyjmout. Zloděj sedí v policejní cele. Kriminalisté chtějí pachatele stíhat vazebně. Soud by o tom měl rozhodnout nejpozději o víkend. Robert Fico chce pro tuto neděli zrušit nedělní debatu. Slovenský premiér k tomu vyzývá média u příležitosti druhého výročí atentátu na něj. Média se také mají ve zpravodajství zdržet radosti z toho, že se Slovensko potýká s problémy. Na tiskové konferenci v Handlové, kde se útok odehrál, prohlásil, že z médií a od opozice se valí nenávist, ze které vzejde další atentátník. Juraje Cintulu, který Fica postřelil a vážně zranil, soudy poslali na 21 let do vězení. Podle verdiktu šlo o teroristický útok.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Klub Sparta Praha vzkřísí areál v pražské Krči. U jižní spojky vedle baseballového areálu vyroste nový fotbalový stadion. Splní kritéria UEFA, jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady asi 1 000 000 000 korun zaplatí klub. V noci bude v jihovýchodní polovině zataženo, zpočátku ojediněle a postupně od jihovýchodu s občasným deštěm. Jinde přehánky jen ojediněle a na západě Čech až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů. V sobotu přes den bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. K večeru bude od západu déšť a ubývat oblačnost na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co tahle deska Hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer 19. Na

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenový strop pohonných hmot se změní o haléře. Klesá spotřeba piva v Česku a také obsah alkoholu v něm. A hradecká policie bude v neděli kvůli fotbalu v pohotovosti. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Cenový strop na pohonné hmoty se o víkendu změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti pátku zdraží o 8 haléřů na 44,30 haléřů. Nafta naopak o 4 haléře zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 41 korun a 99 haléřů za litr. Jde o ceny pro víkend i pondělí. Maximální ceny paliv zveřejnilo ministerstvo financí. Průměrná cena pohonných hmot v Česku po dvou týdnech nárůstu klesla. Draze jezdíme kvůli válce s Iránem. Spotřeba piva v Česku dál klesá, zároveň klesá obsah alkoholu ve vypitém pivu. Pivaři se totiž často uchylují k nealkoholické variantě nápoje. Výkonný ředitel svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko potvrdil, že se novému trendu snaží sládci přizpůsobit.
2: Každoročně pivovary vymýšlejí inovace, přicházejí s novými příchutěmi i s novými styly nealko, takže už to není jenom o tom, že by to bylo klasické nealko pivo, ale už jsem zahlídl i třeba IPU, nealko a po a tak dále. Samozřejmě nemůžeme tím nahrazovat plnohodnotně klasické alkoholické pivo, ale už to není jenom taková ta znouzecnost.
1: Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Trpí především rodiny těch, kteří dlouhodobě působí v zahraničí. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Iránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
3: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Happy Kamiller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie v Hradci Králové je ve střehu kvůli fanouškům Slávie. V neděli bude na fotbalovém utkání místního FC Hradec Králové se Sláví Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem policie nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby na Malšovickém stadionu začne v 17 hodin. Derby Slávie se Spartou v Edenu 9. května zůstalo kvůli řádění domácích fanoušků nedohráno a později bylo skontumováno ve prospěch Sparty. V noci bude v jihovýchodní polovině zataženo, zpočátku ojediněle a postupně od jihovýchodu s občasným deštěm. Jinde přehánky jen ojediněle a na západě Čech až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 a místy přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů. V sobotu přes den bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. K večeru bude od západu déšť a ubývat oblačnost. Na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech 12 až 16, v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: About being shit scared of change, the unknown, all that stuff. This is called Tears of the Dragon.

se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů. Lebka svaté Zdislavy byla zalita pachatelem do betonu a Fico chce zrušit nedělní debaty. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% hrubého domácího produktu se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky schválila sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Lebka svaté Zdislavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Jablonecku. Policie 35-letého pachatele zadržela ve čtvrtek v podvečer. Při výslechu se ke svému činu přiznal. Podle kriminalistů jeho motivací nebyly peníze. Lupič chtěl lebku údajně pohřbít, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Policie tvrdí, že pachatele dopadla doslova za 5 minut 12. Lebka by totiž skončila na dně řeky. Jan Ujka z Českolipské policie dodává, že muž má za svatokrádež na krku hned několik obvinění.
2: Z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
1: Lebka svaté Zdislavy je teď v rukou restaurátorů, kteří se snaží relikvii z betonu vyjmout. Zloděj sedí v policejní cele. Kriminalisté chtějí pachatele stíhat vazebně. Soud by o tom měl rozhodnout nejpozději o víkendu. Robert Fico chce pro tuto neděli zrušit nedělní debatu. Slovenský premiér k tomu vyzývá média u příležitosti druhého výročí atentátu na něj. Média se také mají ve zpravodajství zdržet radosti z toho, že se Slovensko potýká s problémy. Na tiskové konferenci v Handlové, kde se útok odehrál, prohlásil, že z médií a od opozice se valí nenávist, ze které vzejde další atentátník. Juraje Cintulu, který Fica postřelil a vážně zranil, soudy poslali na 21 let do vězení. Podle verdiktu šlo o teroristický útok.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Klub Sparta Praha vzkřísí areál v pražské Krči. U jižní spojky vedle baseballového areálu vyroste nový fotbalový stadion. Splní kritéria UEFA, jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady asi 1 000 000 000 korun zaplatí klub. V noci bude v jihovýchodní polovině zataženo, zpočátku ojediněle a postupně od jihovýchodu s občasným deštěm. Jinde přehánky jen ojediněle a na západě Čech až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách kolem 3 stupňů. V sobotu přes den bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen ojediněle a na západě až polojasno. K večeru bude od západu déšť a ubývat oblačnost na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deska Hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. A písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11. Na rád.

0: Sedmá hodina odbyla a lampa už nesvítila. Aby taky svítila, máme polovinu ledna, května, konkrétně 16. Ono to počasí ten leden trochu připomíná, já se k tomu ještě dostanu, ale abych to nezamluvila, 16. května, 7 hodin, to jsem řekla, svátek má Přemyslav Přemek, všechno nejlepší. No a máme taky svatýho Nepomuka, tím se dostávám k tomu, co jsem chtěla říct, protože slavný to pan spisovatel Karel Čapek v Zahradnickém březnu napsal, že na svatýho Nepomuka umrzne ti nos i ruka, proto ten leden mi tam pořád skáče. A já musím říct, že když jsem sem dneska jela do práce na kole Prahou, tak s nosem jsem byla úplně v cajku, to jo. No ale ty ruce, jak ještě trochu pršelo, tak ty mě teda trochu zastudili, a to ne, že ne. A když už jsem to načla, tak se k tomu rovnou vrátím, protože v tuhle chvíli na území České republiky teploty se pohybují od nuly na horách až po nějakou plus devítku. K tomu ale mnohde prší, ano, v Praze, to jsem řekla, ale taky na většině míst Moravy. Jak to bude vypadat dál, to si řekneme na konci zpráv, který na vás chystám, ale samozřejmě dneska to tak úplně jarní nebude. No a protože je hodně brzo, tak vynecháme prozatím nějakou tu živou muziku, i když se toho dneska děje dost. To si ještě řekneme během našeho vysílání. Já vás vítám u naší sobotní hraně dopolední jízdy. No a hned na úvod si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V Náměšti nad Oslavou se dneska bude létat. Češi na úvod mistrovství potěšili a Pixies chystají dárek pro fandy. Náměšť nad Oslavou čeká dneska velmi zajímavá akce. Základna vrtulníkového letectva tam po dvou letech pořádá Den otevřených dveří. Ten je tradičně spojený s ukázkami letecké i pozemní techniky. Brány letiště se pro veřejnost otevřou už za 2 hodiny, tedy v 9 ráno. Přímo z města na něj navíc jezdí kyvadlová doprava, na místě je i spousta speciálně vyhrazených ploch na parkování. Cílem akce, na kterou se v roce 24 přišlo podívat na 40 000 lidí, je názorně ukázat, co všechno dokáže česká armáda ve spolupráci se svými spojenci a bezpečnostními složkami. Česko trápí sucho a extrémně to platí na Lysé hoře. Vodohospodáři dokonce musí cisternami s pitnou vodou zásobovat tamní horské chaty. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, ani vyhlídky nejsou růžové.
2: Je třeba zajistit provoz Bezručovy chaty a chaty Emil Zátopek pro víkendové návštěvníky. Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázaly. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Eva Panošová, Beskydy.
0: Amerika se chystá vznést obvinění proti Raulu Castrovi. Bývalý kubánský prezident a 94-letý bratr obávaného vůdce Fidela, který zemřel před 10 lety, se má zpovídat ze sestřelení 2 malých humanitárních letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl ministrem obrany. Spojené státy tak chtějí ještě víc zvýšit tlak na komunistický režim zmíněné karibské země.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Češi na úvod světového šampionátu potěšili. Naši hokejisté odstartovali své tažení nekompromisní výhrou 4-1 nad Dány. Ledovým sportem ale žije celé Švýcarsko. Fribourg, který mistrovství hostí, není sice městem obrovským, ale i tak má, jak zjistil náš redaktor Tomáš Zemánek, co nabídnout.
3: Kam se jako turista vydat, pokud mám ve 40-tisícovém Friburgu času nazbyt, radila Alena Koukalová z klubu Přátel Švýcarska.
4: Je tam krásná katedrála svatého Mikuláše. Kdo má rád techniku, tak je tam lanovka, protože to město je v několika úrovních nad řekou.
3: A na co se mimo kluziště těší samotní fandové? Zeptal jsem se toho, který si říká Fantomas.
5: Tak na fanoušky, protože tam vím, že tam budeme v takovém tom klubu, kde jezdí takových 30 lidí, který jezdí hodně dlouho už. Na fanzónu, pokud tam bude nějaká slušná.
3: A z Friburku se dá taky efektivně výletit. Poblíž je několik krásných jezer, anebo třeba pohádkové město Bern.
0: Pixies se do toho obuli, ohlásili reedici Complete B-Sides 98-97. Nejenže bude remastrovanou, ale také se poprvé objeví na vinilu. Původní tracklist z roku 2001 byl a zabral jenom 3 strany a tak se o tu čtvrtou postarají bonusové živé nahrávky. Hora, ještě na počasí už jsme to zmínili, dneska to nebude nic moc, čekejte zataženost deštěm, který bude trvalejší a vydatnější právě na východu Moravy a Slezska. Srážky budou ubývat až odpoledne a k večeru a co se týče teplot, tak dnešní odpolední maximálka je plus 13 stupňů. Nebyla to moc hezká poslední slova, která jsem vám řekla. Doufám, že to aspoň vyberu tou muzikou, kterou pro vás mám připravenou. Za chviličku si dáme Made in, taky Hailstone nebo R.E.M., ale začneme hezky česky a v teplým kabátě. Dole v dole.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Iron Maiden vystoupí na festivalu Rock for People už v podstatě za měsíc, skoro přesně řekla bych, stane se tak v neděli 14. června a jelikož jsou na Rock for People poprvé, tak to nebude koncert jen tak ledajaký, chystají dokonce velkolepý dvouhodinový večerní set, tak jim určitě potěší nejednoho fanouška.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a celkem potěšující je v tuhle chvíli taky doprava. Ono se asi do té zimy totiž nikomu vůbec nechce. Co se týče provozu ve velkých městech, tak všude pohodička. Jako je to v klidu, můžete klidně vyrazit a nebát se. Jeden jediný bouchanec tady mám v tuhle chvíli hlášený na výjezdu z Pohořelic směrem na Znojmo, kde havarovalo osobní auto a na místě jsou v tuhle chvíli záchranné složky, takže tam doprava zpomaluje. Ale jinak nic, skvělý.

0: Rádio Rock Zone.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
3: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
3: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
4: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.
5: My jdeme dál, tohle jsou Marmouzec a Cutback.

0: Zní to skoro neuvěřitelně, ale pravěcí ještěři Rolling Stones. A nic proti pravěkým ještěrům, já mám pravěký ještěry ráda. Tak tihle pravěcí ještěři chystají nový album. Ano, už je to skoro na spadnutí. My jsme si ale v tuhle chvíli na rádiu Rockzone nabídli jejich starou pecku, dobrou pecku a známou pecku, která se jmenuje Start Me Up a doznívá právě teď i ve svém živém podání. No a když jsme se na ten start postavili, tak se taky pěkně rozbruslíme a vyrazíme na led.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Tak jak to tam vypadá v tom Švýcarsku? Nutno říct, že česká reprezentace na úvod mistrovství potěšila. Včera 20 minut po 8 večer rozehrála svůj první zápas na mistrovství světa proti Dánům a nezaváhala a porazila je vysoko 4-1 po gólech Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, kapitána Romana Červenky a taky Matěje Blümela. A přestože kouč Radim Rulík viděl ve výkonu svých svěřenců přece jenom nějaké ty mezery, byl samozřejmě spokojený. Vyhrát první zápas na takhle velké akci je podle něj hodně důležité, a to zvlášť, když máte tak silového a urputného soupeře, jako jsou zrovna Dánové. Rulík speciálně vyzdvihl výkon našeho gólmana Josefa Kořenáře. Celkově prý podal výborný výkon, kouč ale vyzdvihnul hlavně jeho práci v druhé třetině, kdy tým vysloveně podržel. Za nás obyčejné fandy dodám, že mu to snad bude takhle chytat i dál.
1: Rádio Rockzone. Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer 19.

0: Na Radio Rock Zone jsme se v tuhle chvíli podívali hodně daleko zpátky. Tohle byly Led Zeppelin a jejich pecka, která vyšla, prosím pěkně, už před 50 lety, tedy před půl stoletím, v roce 1976, a jmenuje se Whole Lotta Love. Někdy je dobrý podívat se na to, co bylo dřív dobrý a zábavný, protože často to dobrý a zábavný je i dneska. Nicméně my se teď budeme dívat dopředu. Jsou tady pozvánky na dnešní den.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No jako první vás pozvu i přes tohle upršený počasí na Majáles do Vimperka, protože to tam bude stát za to, to si teda pište. Za prvé jsou tady takový důležitý informace, které byste měli vědět. Tak brány areálu se otvírají v pravý poledne, tedy ve 12 hodin. Co se týče placení, opět to bude přes NFC, to znamená úplně nejlepší taktikou pro vás je si nabít náramek ještě předtím, než tam dorazíte a pak máte klid. Máme tady dvě odhlášené kapely, Mr. Moss a Budweiser Drunken Bastards. Pokud jste se na ně těšili, což já třeba zrovna v případě Budweiser Drunken Bastards určitě, tak tentokrát nepřijedou, omlouvají se a určitě se ve Vimperku s nima uvidíte někdy jindy. No ale ostatní kapely přijeli, takže se můžete těšit třeba na Dis, který zahrajou v 5, nebo na Sebastian, který vystoupí ve 6:45. No a v 9 večer to se na pódiu objeví největší headliner Kutnohorské rybičky 48, to bude určitě velká paráda. No a nesmím zapomenout ani na doprovodný program, jeden je dětský a druhý dospělý. Tak v tom dětském tam si zasoutěžíte, budete zvládat různý úkoly a tak dále, to je velmi podobný mnohde. No ale v rámci dospělého programu si můžete užít i Majáles Beer Challenge, tedy pivní výzvu. Já si myslím, že ani tohle počasí na tom nic nezmění a můžete se toho zúčastnit. A jestli nechcete do Vimperka, tak běžte do Prčic, protože slavný pochod Praha Prčice se taky koná právě dneska. Někteří stateční už vyšli, vy se samozřejmě k průvodu můžete připojit, kdy chcete a jak chcete, protože nejde o výkony. Ale jde o zábavu.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Ano, ano, tak bez vás by to rozhodopádně nešlo, bez dobrý muziky taky ne, ale než mi budeme pokračovat, tak je tady samozřejmě zase dávka čerstvých informací. Začnu hezky od podlahy, Anšta, protože možná se právě teď otevřeli oko a vůbec netušíte, která by je. Tak zaplať pánbu, je tady sobota, máme víkend, víkend teprve startuje, to je taky fajn. 8. hodina je tu, 16. květen, svátek slaví Přemysl, Přemyslav a Přemek. Samozřejmě všechno nejlepší, taky máme mezinárodní. Národní den světla, tak to sedí, protože světlo už je, už dlouho je, tak to můžeme všechno takhle odsunout z toho stolu dál a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Víkend bude převážně propršený. Začal casting na nového Bonda a tenistka Markéta Vondroušová má Roland Garros v ohrožení. Počasářsky nebude tenhle víkend v Česku nic moc. Nad naše území totiž dorazily husté černé mraky, které přinesly nízké teploty a také déšť. Do neděle ho místy může spadnout až kolem 50 mm, přičemž nejvíc smáčí hlavy lidem na Moravě a ve Slezsku. Navíc budeme bojovat i s přízemními mrazíky. Teploty se budou dneska pohybovat maximálně do 13 stupňů, v neděli se možná dostanou dokonce k 17, což naznačuje, a to je dobrá zpráva, vývoj v dalším týdnu. To už by se mělo objevit slunce, deště bude míň a rtuť teploměru vyleze postupně zase až nad 20. Pro výletníky mířící do Krkonoš mám taky dobrou zprávu. Lanovka z Janských lázní na Černou horu jezdí totiž ode dneška denně. Informovala o tom mluvčí ski resortu Zina Plchová.
2: Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
0: Do pravidelného denního letního provozu vstoupily 1. května taky kabinky na Sněžku. Většina dalších lanovek v našich nejvyšších horách jezdí zatím jenom o víkendech. Tvář nového Jamese Bonda by mohla být konečně jasnější. Po letech čekání a spekulací o tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga, začaly totiž podle amerického studia MGM castingy na tuhle prestižní roli. V tuhle chvíli není vůbec jasné, kdo by ji mohl hrát. Bookmakeri ale svoje favority mají. Mezi ty nejdiskutovanější patří 6 men. Jsou to britští herci Colm Turner, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson a Theo James a pak také Australan Jacob Elordi. Uvidíme, jestli si producenti vyberou jednoho z nich nebo sáhnou po někom, o kom se ani trochu nemluví.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Markéta Vondroušová si na Roland Garros asi nezahraje. Proč, to ale není v tuhle chvíli úplně jasné. O absenci české tenistky a wimbledonské šampionky z roku 2023 informoval web spaciotenis.com. Důvod ale nikdo oficiálně neřekl. Můžeme si tak jenom domýšlet, že zatím je její zranění ramene, které šampionka pařížské Antuky z roku 2019 trápí už od začátku roku. Rod Stewart pochválil krále. Při společném setkání v Londýně tento týden vyzdvihl to, jak se Karel III. Nenechal vykolejit a s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jednal se svým typickým britským černým humorem. Stewart králi konkrétně řekl, usadil jste toho malého hajzlíka a za to mu i zatleskal. Jdeme ještě na počasí, který k potlesku v tuhle chvíli určitě není. Čekejte dneska zataženo s deštěm, místy i trvalejším a sem tam občas se může objevit i nějaká ta bouřka. Mnohem horší to bude přitom na východu Moravy a Slezska. Co se týče teplot, vylezou dneska maximálně na plus 13. Z toho vyplývá, že buď se teple oblíknete, anebo zůstanete doma a budete poslouchat skvělou muziku. Já vám nějakou nabídnu. Zizi to Bon Jovi, Loufanánek Hagen a taky Lenny Kravitz. Bring it on, dobrý ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: vám neuniklo, že ZZ Top jsou další z těch obrovských kapel, který se letos chystají do České republiky. A nebude to tak dlouho trvat, kdy tady vystoupí, stane se tak konkrétně 6. července v pardubický Enteria aréně. Určitě na co se těšit, fanoušci už lísky žmoulají v ruce. A ti ostatní, ti si to užili aspoň takhle ve zkrácený verzi na Radio Rock Zone. Tohle byla jejich pecka nazvaná La Grande, ta určitě na koncertě taky zazní. A když už jsme u těch živých koncertů, pojďme se podívat i na nějaký ten dnešní.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Já myslím, že vás budu zvát na příjemnou akcičku, protože moje pozvánka v tuhle chvíli cílí na Vinice. Tentokrát to bude Víno Zlomek a Vávra v Boršici u Blatnice, kde dneska od 20 hodin vystupuje kapela Vohnout. O tým mluvím naprosto schválně, protože Matěj Humola, kytarista a zpěvák kapely Vohnout, byl tenhle čtvrtek hostem od poslechu Tomáše Fredeho. Záznam toho jejich povídání, který bylo mimochodem nejen poučné, ale vtipné a zábavné, tak určitě najdete brzy na našich sociálních sítích, tak to sledujte. No a já ještě jednou připomínám, že Vohnout je dneska v Boršicích u Blatnice. Další naše pozvánky na koncert najdete samozřejmě na www.rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rock Zone.
0: Další čerstvostí od nás pro vás jsou Death Cab for Cutie a jejich Riptides.

0: No tak tohle je jasný, tohle byly samozřejmě starý dobrý Guns N' Roses a jejich malý nenápadný výlet do džungle. Welcome to the jungle. Vy dneska můžete jít třeba do Prčic. A to není ode mě žádná invektiva, protože legendární pochod Praha-Prčice dneska odstartoval, startuje a ještě bude i startovat. My se k tomu samozřejmě vrátíme ve zprávách v celou, protože to je obrovská událost. Teď je ale na čase zase po hodince vybruslit na ten švýcarský led.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Jdeme na to, první čtyři zápasy hokejové mistrovství světa jsou odehrané. My se radujeme z výhry našich, kteří porazili včera večer celkem přesvědčivě Dány 4-1. Góly dávali Dominik Kubalík, který otevřel skóre už v čase 8:50. O 70 sekund později zvýšil Daniel Voženílek. No a po bezbrankové druhé části pak nadělil dalšího fíka Dánům kapitán Romano Červenka, který si vyrazil už na svůj 13. světový šampionát. O čisté konto připravil Josefa Kořenáře, který naopak nastoupil na téhle akci poprvé v čase 57:30 při hře 6:4 Mikkel Agard. No a pojistku do prázdné branky pak na závěr přidal Matěj Blümel. A mrkneme i na další včerejší zápasy. Domácí Švýcaři potěšili svoje fanoušky a vyhráli nad Američany 3-1. Dařilo se i Finům, kteří stejným poměrem zdolali Německo a nezaváhala ani Kanada, která je největším favoritem na celkového vítěze. Švédsku to naložila 5-3 a druhého aspiranta na zlato poslala do šatny hodně smutného. Tak už to ve sportu chodí.
1: Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. A písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11. Na

0: chystají nové, prý mnohem tvrdší album, než které vydávali v posledních letech. Už z něj dokonce vydali první single, ke kterému natočili i klip, bylo to tenhle týden. A ta pecka se jmenuje Arrogant Boy, vy si můžete na klípek podívat dokonce i na našich webovkách v sekci hudebních zpráv, tak máte-li zájem, mrkněte tam. Já sama za sebe musím říct, že trošku tvrdší, už to je i na silnicích, tak tam pojďme hodit oko.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, v těch úplně největších městech v tuhle chvíli to máme celkem v pohodě, ale přesto mám hlášeny 3 ťukance. Na Semelsku v Turnově, tam je jednička, nehoda se stala v Jičínské ulici u Lidlu, kde havaroval motorkář. Na místě jsou záchranné složky, počítejte se zdržením. Zdržíte se taky na trase z Táboru směrem na Plzeň, na výjezdu z Věšína, i tam je hlášená jedna havárka na Českobudějovicku mezi Ledenicemi a Slavošovicemi. Havaroval taktéž motorkář, na místě blokuje jeden jízdní pruh a zdržení je tedy lehce očekávatelné. Dávejte na sebe pozor, já vám za chviličku přihodím Cheda Krogera a Josieho Scotta.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádiu Rock Zone.

0: časech. Rigor Mortis Radio nás přivedli k 9. hodině raní. Já vám pořád přeju dobrý ráno, jak taky jinak. No a všechno nejlepší dnešním svátečním oslavencům, kterými jsou Přemysl, Přemyslav a také Přemek. K ním přibývají ještě oslavenci narozeninoví. Jenom tak namátkově vám připomenu, že 61. dneska slaví Chris Novoselic, chorvatsko-americký hudebník a člen skupiny Nirvana. Rovných 60 svíček na dortu sfoukne taky popíkářka Janet Jacksonová. No a veselo bude i v rodině herce a představitele Jamese Bonda Pierce Brosnana, kterým už je víc, já to nespočítám, ale ono to je jedno, hlavně, že budou slavit. No a k tomu připomínám, že studio MGM začalo právě v těchto dnech konečně vybírat tvář nového Jamese Bonda. Castingy začaly, uvidíme, jak dopadnou, zatím je to ve hvězdách, můžeme si jenom přát, jak bychom to chtěli. Co si přát určitě můžete a výsledek budete vědět rychleji, je výlet do nějakého pražského, brněnského, plzeňského nebo jakéhokoliv klubu, kde se dneska koná spousta akcí, protože je sobota, jenom tak namátkově to zase vezmu. V Praze v Cargo Gallery dneska AC Throw, Sloth a Dead Myrick, no a například v Brně v Metro Music Baru si můžete skočit na muziku Davea Vettla a Tom Kennedy Project. Další naše tipy najdete, jak jste zvyklí, na našich stránkách v sekci Club Life anebo na našich hudebních sociálních sítích. Nevím, jestli jsou hudební, ale sociální jsou určitě. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Češi hromadně pochodují do Prčic. Odborníci se snaží zachránit lebku svaté Zdislavy a basketbalistce Emě Čechové končí sezóna příliš brzy. Posílat do Prčic můžete dneska opravdu každého. Spousta lidí už se na cestu do nich vydala, ostatní to teprve plánují. Vyhlasný pochod Praha-Prčice totiž probíhá právě dnes a jelikož má jeho 59. ročník tradičně různě dlouhé trasy, startuje se už od 4:30 ráno až do 11:45 dopoledne. V posledních letech se do Prčic každoročně vypraví kolem 20 tisíc lidí. A jeden ze startérů pochodu, Miroslav Juráň, vám teď přiblíží vznik vůbec prvního pochodu.
2: Tenkrát tátové pochodu, v té době byly populární pochody 100 kilometrů za 24 hodin, což je hodně náročná disciplína. Pánové technici to obešli tím, že zkrátili tu délkovou míru a místo, aby se počítalo v metrech, tak to zkrátili na loket český, tedy asi 60 centimetrů.
0: Mezi letošními 21 trasami jsou vozíčkářské, dětské a nebo cyklistické. Restaurátoři zachraňují lebku svaté Zdislavy. Pokoušejí se ji vyjmout z betonu, do kterého ji zalil 35-letý zloděj. Ten ji ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Odborníci to nemají lehké. Lebka se nesmí očišťovat chemicky, protože silná kyselina by ji mohla naleptat. Při mechanickém odstranění betonu tak používají třeba malou diamantovou pilku, kterou musí místo jemně naříznout a pak části postupně oddělit. Pomáhá jim i takzvané mikrodlátko. Jak moc jim práce povedla, budeme vědět nejdřív za několik dnů. Dodám jenom, že pachateli, který chtěl ostatky lebky podle svých slov pohřbít v řece, i když ji tedy nezalil vodou, ale betonem, hrozí až 8 let vězení. Afriku zase děsí ebola. Na severovýchodě Konga propukla dokonce epidemie téhle nemoci, během které už zemřelo skoro 70 lidí a nakasili se jich skoro 300. První případy hlásí v tuhle chvíli už i Uganda, i ta má první oběť. Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem nebo bolesti svalů. Dřív na ní umíralo až 90% nakažených. Už několik let proti ní ale existují vakcíny.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Emma Čechová má po sezóně. 21-letá česká basketbalistka, která hraje za Minnesota Lynx, si při utkání zámořské ligy WNBA totiž přetrhla skřížený vaz v kolenu. Informoval o tom její klub, za který tím pádem stihla nastoupit bohužel jenom 3x. Čechovou čeká operace a sezóna pro ní definitivně skončila. Navíc přijde také o zářijové mistrovství světa v Berlíně. Oli Sykes z Bring Me the Horizon byl v šoku. Během koncertu v hale Enterprise Center v St. Louis utrpěl lehký otřes mozku poté, co mu fanoušek hodil na pódium telefon a trefil ho do hlavy. Sykes měl kvůli tomu na jevišti problémy, protože zpívání vytvářelo tlak na ránu a způsobovalo dezorientaci. Pozdější záběry z koncertu ukázaly, že si často sahal na spánek a očividně pocitoval bolest i potíže během vystoupení. Kapela také vyřadila ze setlistu skladbu Utopia. Sykes během Drone neprovedl svůj obvyklý skok do publika. Prosím vás, neházejte ty mobily nikam, pak z toho vznikne něco takového a je to jenom škoda. No a takový škodácký bude dneska i počasí. Čekejte zataženo s deštěm a přeháňkami, sem tam občas ujediněle i s bouřkami. Nejvíc pršet by přitom mělo na Moravě a ve Slezsku, tam to bude celý den. V jiných částech naší země se odpoledne a večer může dešť uklidnit, ale co se týče teplot, ty žádný jarní nečekejte, budou maximálně do plus 13. Taková jsou fakta, to je jasná věc a jasná věc je taky to, že my si z toho nebudeme nic dělat a dáme si další skvělou muziku, třeba Parkway Drive, Cranberries a jako první Naše bratia z Oslovače, Horkyže slyže a jejich silný refrén.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Každý zarytý rocker, já si myslím, že jich mezi vámi je opravdu hodně, určitě musí znát hitovku film Bezstarostná jízda z roku 1969, kde zazněla tahle pecka od Steppenwolf, Born to be Wild. Já nemůžu nepřipomenout, že hlavní hvězda tohoto snímku, Dennis Hopper, by zrovna zítra oslavil 90. Tak na něj vzpomeňme.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Já se ale budu věnovat něčemu úplně jinému, což není tak příjemné jako film Bezstarostná jízda, alespoň tento víkend, protože nás nečeká vůbec žádné jarní počasí. Bude spíše zataženo, případně oblačno, s deštěm nebo s přeháňkami, také s nějakými těmi bouřkami. Teploty dneska maximálně do 13 stupňů, zítra potom vylezou už na 17 a abych nekončila takhle nejapně, tak vám musím naznačit i vývoj příštího týdne. Ten už potěší všechny milovníky tepla a dokonce i koupáky. Jarní to zase nebude, ale bude to letní, protože hned v pondělí nám to začne přeskakovat, teploty vyšplhají nad 20 a o víkendu už čekáme až plus 26 stupňů, tak to si zase spálíte kokosy.
2: S Rockzonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.
0: Modří už vidí YouTube Song of the Future.

0: Když před časem Linkin Park oznámili, že po Chesteru Benningtonovi bude v jejich čele stát žena, konkrétně Emily Armstrong, nikdo jejich comebacku moc nevěřil a nedával jim velký šance. No a podobně je to na současném mistrovství světa s našimi hokejistami. Jim taky nikdo úplně nevěří, málo kdo si myslí, že by mohli vyhrát a málo kdo dokonce věří i v medaily, alespoň co se týče bookmakerů. No a vidíte, Linkini velmi překvapili, moc jim to povedlo a...
1: Hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
0: Mě by velice zajímalo, jestli to zvládnou i ty naše hokejky. Pojďme se na ně podívat. I přes výhru českého týmu nad Dány je náš brankář trochu smutný. Josef Kořenář se do branky české repre postavil včera na světovém šampionátu vůbec poprvé ve své kariéře. A jeho start byl parádní, vítězný a ještě si vysloužil pochvalu od kouče Radima Rulíka. Svými 19 úspěšnými zákroky pomohl gólman pražské Sparty k výhře českých hokejistů nad Dánskem 4-1 velmi výrazně. Přesto je trochu zklamaný. Celkem brzy začal totiž čout, že by se mohl na poprvé představit smůlou za zády, jenže nakonec ji nevychytal. Až v závěru připravil v přesilovce Dánů umocněné hrou bez gólmana oni Mikael Agard. A přestože se Kořenář v následném rozhovoru samozřejmě radoval z výhry, přiznal, že ho ta jednička na konečném výsledku mrzí. Navíc popsal, jak moc byl zápas náročný, v hale je totiž podle něj pěkný vedro. Kořenář dokonce v souvislosti s tím politoval dánského gólmana. Konkrétně vtipně okomentoval, že měl v zápase fakt hodně práce, víc než on sám, a musel být tudíž pořádně vyřízený. Dobře pro nás.
1: Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995? Obsahuje minimálně 3 jejich hity, včetně slavného Průši. A písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zařilé, zjistíte večer v 11.

0: Naprostá pohodička s nádechem let minulých, to byly Bachman, Turn, Overdrive a jejich koktavá pecka You Ain't See Nothing, jak máme krátce před 9:45. No a jelikož Bachman, Turn, Overdrive už nám tady v Česku asi nezahrajou, řekla bych, že dokonce nikdy, tak se pojďme podívat na kapely, které nám zahrajou a které si dneska můžete užít na některém z koncertů, jichž je samozřejmě požehnaně, protože je sobota a to je jenom dobře.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Než vás ale pozvu za muzikou, tak mám ještě jednu pozvánku na akci, která začíná za 20 minut, tedy mnohem dřív než veškeré koncerty. A sice jedná se o hodně oblíbenou akci v centru Prahy, konkrétně o autobusový den pražské integrované dopravy. Ten najdete už od 10 hodin až do 5 odpoledne na Letné poblíž zastávky Sparta, což by nemělo v tuhle chvíli zastavit ani slávisty, když nevím, jestli zvládnou vystoupit. Nicméně pro ty, co to dokážou, je připravena velká spousta akcí a samozřejmě velká spousta autobusů, včetně těch historických. Některé budou stát přímo na té Letné a můžete si je prolézt od zhora až dolů. S jinými se můžete i svést, a to na mnoha různých historických linkách, a bonusem takovým malým je i tramvajová historická linka 1.40. Všechny tyhle jízdy jsou zdarma, stejně tak jako vstup na Letnou, takže pokud máte o tyhle ty věcičky nějaký ten zájem, tak neváhejte a vyražte. No a vyrazit posléze můžete i do některého z klubů, pokud budete na Letný, tak to máte docela blízko na Sedmičku na Strahov, kde dneska hrajou Awaken by Moonlight, Crow to Crow a taky Winnow. Vyrazit ale můžete taky do Modrý Vopice, kde je taktéž víc kapel, Citizen Pain, Solar System, VPO ho a tak dále. No a v Plzni bývade pod Lamkou, tam třeba narazíte zase na Clover Hearts. Další naše tipy z dalších měst, které se sem nevlezly, najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life, anebo na našich sociálních sítích, tak tam hoďte očko a běžte se bavit, ať si tu sobotu užijete.
1: Radio Rockzone. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak to vám povím, to je zase krásný sobotní dopoledne, jenom kdyby tolik nepršelo, že dobrá zpráva, mělo by se to alespoň v Čechách protrhávat, co se týče Moravy a Slezska, tam to bohužel, milí zlatí, asi dneska nebude nic moc, ostatně více o tom řekneme na konci zpráv, abych vám nekazila náladu hned takhle na jejich začátku, tak vás pozvu za něčím, co je ryze zábavný, a sice na nějakou tu muziku byste mohli zaskočit, v tomhle počasí se to úplně nabízí, můžete třeba v Praze do prostoru Žižkov Šiška, kde dneska zahraje kapela The Nest, v Brně v kabinetu Mu jsou Vicious Rumors, Eagle Heart a taky Cast Away, no a nezapomeňte ani na Jihlavu, kde v D-klubu hraje Niakara. Další naše tipy najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích, můžete o tom dumat, ostatně proč byste vylejzali, když můžete koukat na net, že jo? No a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Jahody už se červenají, Slovensko se bojí ruských dronů a fotbalová Sparta netají obrovské zklamání. Jahodové hody nás letos čekají dřív. Samosběry jahod začnou totiž u některých pěstitelů už teď v květnu. Například Kunratická jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20. tedy tuhle středu. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Pěstitelé zároveň upozorňují, že samotná sezóna může být ale kratší než v předchozích letech a jahody o něco menší. Můžou za to sucho a také mrazy. Ceny jahod by měly zůstat podobné loňsku, pěstitelé budou zdražovat jen minimálně. Vodáci mají po srandě. Některé řeky u nás mají totiž už dneska zoufale málo vody a proto musí hned z kraje sezóny rušit některé závody. Odpískali třeba dnešní akci českého poháru vodáků na řece Sázavě. Měla se jet v úseku Týnec nad Sázavou a Pikovice. Už v dubnu rušili pořadatelé stejný závod také na Otavě. V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných jen 80% řek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseku řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové naštěstí očekávají v následujících dnech víc srážek, což se už projevuje, no a ty by mohly logicky situaci zlepšit. Slováci mají velký strach. Obávají se náletů ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Peter Pellegrini žádá proto rychlé posílení pravomocí vojáků, aby mohli efektivně zasahovat proti těmto objektům. Pokračuje náš slovenský zpravodaj Josef Balko.
2: Veľké znepokojenie nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Tá na teraz dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Balko, Slovensko.
1: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Fotbalová Sparta je zklamaná. Druhou sezónu po sobě nezíská ligový titul. Na záda se znovu dívá mistrovské Slávii, která ve středu dvě kola před koncem nadstavby obhájila celkové vítězství. Místo předseda představenstva letenského klubu František Čupr proto sezónu nehodnotí jako úspěšnou.
3: Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně předkola v rámci Ligy mistrů a dostali se do ligové fáze.
0: A k tomu se vrátím. Sparta v ligové tabulce zůstane jistě na druhém místě a zajistila si díky tomu start ve třetím předkole zmíněné Ligy mistrů. Do milionářské soutěže se bude muset prokousat přes dva soupeře. Mistrovská Slávia má díky titulu jistotu účast hned v základní skupině. Počasí dneska hodně nahrává výletu do kina, tak proč nezajít na film Zmizení Josefa Mengeleho? Jak už název napovídá, jde o mrazivý portrét nacistického zločince, který se po válce ztratí v jeho americkém stínu a snaží se začít maskovat, kdo je a co dělají. Pokračuje Saša Ptáčková. A nepokračuje, protože se mi neodpíchla.
4: Za dozvuků války prchá anděl smrti do Jižní Ameriky a snaží se začít nový život v ústraní.
5: Josef, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Du hast im Krieg deinen Dienst abgeleistet.
4: Minulost ho ale dostihne skrze vlastního syna.
5: Du bist mein einziger Sohn. Hast du Menschen gefoltert?
4: Mengele se proto ze všech sil snaží zmizet a uniknout spravedlnosti.
6: Josef!
0: Ještě, že je ta holka hodná, že mi to snad odpustí. Pojďme ještě rychle na počasí, co nás dneska čeká. No tak to už jsme si naznačili víc než jasně. Zataženo, maximálně oblačno, déšť, bouřky, přehánky, Sodoma, Gomora, maximálně 13 stupňů. Pojďme raději za muzikou, ta vás zahřeje vždycky Red Hoti, Lucia nebo Rammstein právě teď na Rádiu Rockzone. Hezký ráno.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kapela Cream vznikla přesně před 60 lety, tedy počítám nesprávně v roce 1966, no a tvořila ji tři obrovská jména. Za kytarou stál Eric Clapton, za bubny Ginger Baker a za basou Jack Bruce, což jsou sami o sobě tak obrovské osobnosti, že to samozřejmě nemohlo dlouho fungovat, kapela se brzy rozpadla, nicméně to nic nemění na tom, že po ní zůstala velká spousta super muziky, no a my jsme si jednu pecku nabídli ve vysílání Rádia Rock Zone i v 10 a bezmála 20 minut. White Room doznívá, no a já mám pro vás i pecky ze silnic.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Protože tam už se přeci jenom něco děje, i když ten rozjezd byl dneska hodně pomalý. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru v tuhle chvíli vytvořila už skoro 2-kilometrová kolona, tak tam počítejte, že se zdržíte. Na D10 na 21. kilometru směrem od Prahy na Turnov se srazilo osobní auto se zvěří, i tam nohu na brzdu, prosím pěkně. V Praze na Liberecké ve směru do centra je provoz omezený do jednoho pruhu, což také značí zdržení. No a na Ostravsku v Šenově na Radničním náměstí u křižovatky s obecní bourali hned dva osobáci. Podobná nehoda se stala na Zlínsku v Luháčovicích, v Masarykově ulici u křižovatky s ulicí Pod Léštím. I tam dávejte bacha, ostatně jako úplně všude, a k tomu poslouchejte jak jinak než dobrou muziku. Na Rádiu Rock Zone za chviličku Gleno Apes, ale předtím ještě novinka od Black Label Society, a co jinýho to může být než Ozis Song.
1: Rádio Rock Zone. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: jako rána z kanónu a stejně tak jako ta dělová koule letěly jenom krátce. No a potom se kapela Hymn rozpadla, což je za mě teda obrovská škoda, protože dělali metal, což není úplně moje jako srdcovka, ale dělali ho jinak a dělali ho poměrně zajímavě, tak jsme si aspoň takhle hezky připomněli tu jejich tvorbu v songu, který se jmenuje Bleedwell, a mimochodem zpěvák kapely Hymn naznačil, že by třeba se mohlo blejsknout.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Na lepší časy se myslá, samozřejmě, ono teď si tady pohrávat z blesky a hromy není úplně záhodno, ač to, protože mnoho míst České republiky dneska bouřky čekají, ale o tom jsem mluvit nechtěla. Já jsem vás chtěla pozvat na jednu hodně zajímavou věc, která se už teď koná v Úvalech u Prahy, jmenuje se Highland Games a je to akce pro všechny milovníky Skotska, skotských kiltů a skotských sportovních disciplin, mezi který patří třeba hod závažím do výšky nebo hod skotským kladivem, hod do výšky balíkem slámy, farmářský běh, hod kládou nebo přetahování lanem. To všechno se od 10 hodin v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic děje a je u toho hodně zábavy a taky hodně občerstvení, hodně whisky, haggisu a black puddingu. Čekají vás taky samozřejmě dudácká vystoupení, nic, co jenom trošku smrdí Skotskem, by se bez nich neobešlo. A já si myslím, že pokud jste z Prahy a okolí a máte to kousek, tak tam ještě stihnete dorazit. Všechno to totiž končí až v 9:30 večer. Tak to je můj tip. Na koncerty se mrkněte na náš web nebo na naše sociální sítě a my si za chviličku dáme paparouč.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deska Hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11. Na

0: Talking Heads byly vždycky kapelou, která na svých vystoupeních dokázala připravit fanouškům nemnoha překvapení. Nás může těšit, že letos u nás uvítáme alespoň jejich frontmana. David Bowen vystoupí v pražském O2 Univerzu tohle léto, konkrétně ve středu 17. června, a doprovázet ho nebudou tentokrát Talking Heads, ale orchestrální skupina, která si říká Ghost Train Orchestra. To znamená, že ty skladby, které on vám hodlá předvést, budou v trochu jiném aranžmá, než jste možná zvyklí, nicméně na velkou vizuální a skoro až divadelní show se samozřejmě těšit můžete.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A co se týče počasí, na to se taky můžete těšit, zvláště pokud máte rádi léto. Netýká se to teda tohodle víkendu, to je pravda. Dneska čekáme teploty maximálně do 13, a k tomu zataženou nebo oblačnou oblohu, a zvláště na Moravě a ve Slezsku také déšť. Zítra už vylezeme někam k 17, pršet by mělo mnohem méně, a od pondělka k nám zase vtrhne slunce a přinese samozřejmě nikoli jarní, ale hned rovnou letní teploty. Přes týden to ještě jakž tak špude, no a potom už budeme stoupat někam k 26, k 27 stupňům, tak to se zase zahřejete. Za chviličku zprávy!
1: Radio Rock Zone.
2: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: kosmetické kvality. XXX Lux Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
0: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
0: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: 11. hodina buší na vrata, tohle jsou Linkinity, v tom zdatně pomáhají, dali jsme si pecku s názvem In The End a teď už nezbývá nic jiného, než se pomalu, ale jistě přesunout k dalším zprávám. Než tak učiníme, tak vám připomenu, že alespoň v české polovině našeho území přestává pomalu, ale jistě pršet. Na Moravě to pořád ještě bohužel takhle funguje a pravděpodobně bude fungovat celý den. Více o tom řekneme na konci zpráv. V tuhle chvíli bych vás ráda pozvala na nějaký koncert, to je taková věc, kterou tady děláme a děláme ji rádi, protože bavit se člověk musí, i když na to třeba zrovna nemá náladu. Často zjistíte, když se vám někam nechce, že je to ta nejlepší akce, které jste se zúčastnili. Tak přemýšlejte o tom a já vás nasměruju třeba v Praze do paláce Akropolis, kde dneska hrajou Corbin Dallas. Můžete si ve vagóně užít taky Iron Maiden Revival a těšit se na Rock for People, kde Iron Maiden zahrají v Brně, v Metro Music Baru hraje Dave Vekl a taky Tom Kennedy Project a v Unneeded Cafe Dying Passion a Palpitate nebo taky kapela Mortify. Na další naše tipy se samozřejmě mrkněte na www.rockzone.cz do sekce Club Life a nebo na naše sociální sítě. Mě tady teď vyskočila jedna aktuálka, která by vás mohla zajímat. Policie dneska dopoledne přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. My se tomu samozřejmě budeme věnovat. Já pro vás vyšťářu nějaké ty podrobnější informace. To bude ale až další zprávy. Teď jdeme na všechno podstatné, co se děje teď.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vláda chce zase připlatit rodičům. Hradec Králové se bojí sešívané vlny a kapela Schodiště má nový klip. Vláda projedná vyšší rodičovský příspěvek, zasedne nad ním už pozítří. Získat by ho mohli rodiče dětí, které se narodí od příštího roku. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc a na dvojčata a vícerčata dokonce 800 tisíc. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře. Naposledy se rodičovská zvýšila v lednu 2024, tak teď si budoucí rodiče zase přilepší. Pro výletníky mířící do Krkonoš mám dobrou zprávu. Lanovka z Janských lázní na Černou horu jezdí ode dneška denně. Informovala o tom mluvčí ski resortu Zina Plchová.
2: Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
0: Do pravidelného denního letního provozu vstoupily 1. května také kabinky na Sněžku. Většina dalších lanovek v našich nejvyšších horách jezdí zatím jenom o víkendech. A na horách zůstaneme. Polské Tatry hlásí tragédii. Dva lidi tam včera zasáhnul a zranil blesk. Jednalo se o dva turisty z větší skupiny, která se vyšplhala na vrchol hory Kijevont. Jednoho zraněného musel přepravit vrtulník v bezvědomí do nemocnice. Druhý utrpěl jenom lehčí zranění. Neštěstí se stalo v prudké bouři během brzkého odpoledne.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hradec Králové je v plné pohotovosti. Do východočeského města se totiž valí červeno-bílá řeka. Už zítra se tam uskuteční třaskavý zápas domácích proti Slávii Praha. Její fanoušci si přitom během derby se Spartou minulou sobotu vysloužili hodně špatnou pověst a lidi v Hradci se teď bojí, aby se podobné extempore se světlicemi a útoky na všechny kolem, včetně hráčů, neopakovaly i u nich. Frustrace slávistů je totiž velká. Vzhledem k jejich výtržnostem v Praze se pro ně zavřel stadion v Edenu. Na východě Čech tak mají jedinou možnost oslavit titul přímo na stadionu. Do sektoru hostů jich dorazí zhruba 600. Další stovky zamíří na tribuny a není vyloučeno, že přijdou slavit i lidé bez vstupenek. Pořadatelská služba bude mít podle klubu jasné instrukce k osobním prohlídkám, aby se na stadion nedostala pyrotechnika. V pohotovosti je i policie. Schodiště slaví a rozhodně má co přesně před čtvrt stoletím, tedy 25 lety, vyšlo totiž jejich legendární album Svinská pržola. Kultovní pražská kapela se tehdy ještě jmenovala Nahoru po schodišti Dolů Band, ale oslavu si nemohla nechat ujít ani se zkráceným názvem. K poctě slavné desky natočila videoklip k písni Je jaro, který je celý věnovaný nejen Svinské pržole, ale vlastně celé dlouhé existenci skupiny v čele s doktorem Krajíčkem. Ten také v klipu, který si vzal pod svou grafickou scénaristickou režijní a postprodukční tatovku kapelník Vráťa Horčík hraje hlavní roli. Objeví se ale narážky na bývalé stávající členy a divokou minulost kapely. Pro neznalce je to zábava. Pro znalce opravdu Svinská pržola.
3: Raduje se důchodce i malý šmrně, je jaro, jaro, jaro.
0: A pojďme ještě na počasí. Dneska bude zataženo s deštěm místy i trvalejším, to platí zvláště pro Moravu. Co se týče Čech, odpoledne by se mělo utvořit oblačno a sem tam občas, mi to tady ukazuje, že by možná snad mohlo i vykouknout slunce, tak budeme čekat. No a teploty vystoupí dneska maximálně na 13. Uf, další zprávy za námi, další muzika před námi. Do poledních hodin to dojedeme pěkně po rockersku a začneme Plexisem a taky Kaiser Chiefs. Robin!
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Radio Rockzone pokračujeme ve velkém stylu. Tohle byly australští AC/DC a jejich TNT, což je nejenom název tohoto hitu, ale celkově i název druhého studiového alba této oblíbené kapely, které se potom posléze, což je taková raritka, objevilo skoro celé taky jako mezinárodní verze alba High Voltage. To je taková malá zajímavost. Teď se půjdeme podívat na to, jak to vypadá s počasím, a myslím, že i to bude poměrně dost výbušné.
1: Radio Rockzone, počasí.
0: No jo, no, dneska nás totiž nic dobrého nečeká, alespoň pokud máte rádi letní vysoké teploty, ale k těm se taky dostaneme, takže dneska maximálka 13 stupňů. Co se týče Čech, tam by v těchto chvílích mělo pomalu přestávat pršet a mělo by se spíš vyskytnout oblačno, po případě velmi ojediněle i polojasno. Morava bohužel, tak ta má dneska jasno, jenom teoreticky, čekají totiž celodenní déšť, někde dokonce i bouřky a někde bude ten liák dost trvalý, tak se na to připravte. Zítřejší den už hlásí ustávání dešťů, teploty by měly vystoupat až k 17 stupňům, no a od pondělka už půjdeme zase ke 20, dokonce i hodně přes 20, to jsou ty letní teploty, na které jsem upozorňovala. Na konci týdne už totiž může rtuť poměru vylézt až někam k 26, případně i 27. Na to budete zcela jistě připraveni, jako já jsem připravená na kapelu, která se jmenuje Revivalist a je zastáncem toho, že pořád se má skládat. Novinka Heartstop!
1: Radio Rockzone
2: s Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Celé dnešní vysílání je tak trochu reklamou na léto, protože pořád si tady hrajeme kapely, které se k nám letos chystají, a nejinak je tomu i v tomto případě. Tohle byly Sabatoni a právě Sabatoni vystoupí 3. června v Plzni, konkrétně v amfiteátru Lochotín, a bude to velký, protože pro nás chystají zcela novou pódiovou produkci, které bude mimochodem vévodit obří tank, a taky setlist bude kompletně nový, takže to určitě bude stát za to. Tolik Sabatoni a Night Witches.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Já pro vás mám ale samozřejmě pozvánku někam, na co nebudete muset tak dlouho čekat. Už za půl hodiny totiž startuje ve Vimperku Majáles. Je to 10. ročník tamní akce a bude to velký i přes počasí, který není úplně jarně naladěný, zvláště na Šumavě ne, tak se chystají velké věci, třeba Majálesovská Beer Challenge, čili můžete zazávodit v rychlosti pití piva. Zahrajou taky mnohé známé kapely, třeba v 5 vystoupí kapela Dis, ve 6:45 Sebastiana, v 9 hodin to rozjede headliner celé akce Rybičky 48, bude tam spousta občerstvení, spousta pití, spousta zábavy, tak pokud se tam někde nacházíte, stálo by za to o tom popřemýšlet. Jinak se mrkněte na naše webovky do sekce Club Life anebo na naše sociální sítě, tam určitě najdete taky nějaký tipy. Co se týče mě, já vám už za chviličku nabídnu Royal Blood.
1: Radio Rock Zone. Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deska Hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně 3 jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11. Na

0: Ve 11:45 jsme si zase trochu zamávali svýma prořídlejma máničkama. Tohle byly němečtí Halloween a stejnojmenej song s jenom s jedním jiným písmenkem Halloween. Máme 11:45 přesně a jdeme se podívat, jak to vypadá na silnicích, protože tam se zase něco málo děje.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak zdržení očekávejte v Praze na Liberecké ve směru do centra, kde je provoz svedený do jednoho pruhu a tudíž se tam mírně štosují auta. Mnohem větší kolonu až zhruba tak kilometrovou čekejte na D1 ve směru od Brna na Prahu před omezením na 105. kilometru. V Chomutově v Břínovské ulici u křižovatky s ulicí 17. listopadu bourali dva osobáci a nehoda dvou osobáků se stala taky na Prostějovsku v Kostelci na Hané, a to konkrétně v ulici 8. května u křižovatky z Revoluční. Jak jsem řekla, za chviličku je tady pravý poledne, to znamená další zprávy, ale do té doby stihneme ještě spoustu skvělý muziky.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na rádiu.

0: Je to tady, pomalu, ale jistě se nám přiblížilo pravé poledne s datem 16. května roku 2026. Pokud právě teď obědváte, tak samozřejmě dobrou chuť, dejte si k tomu nějakýho piváka, dneska můžete, je víkend, tak ať to pěkně šimrá pod nosem. No a ještě musím připomenout taky dnešní oslavence, kterými jsou Přemyslové, Přemkové a Přemyslavové. Samozřejmě všechno nejlepší, spousta lidí má narozeniny. Gratulace vám, pokud k ním patříte. Gratulace třeba pánovi, který se jmenuje Chris Novoselič. Všichni se ho pamatujeme jako basáka kapely Nirvana dneska. A to mě docela zaujalo, se ovšem živí jako politik a je dokonce předsedou strany Cascade Party of Washington. Takhle připolední tady na mě vykoukla taky jedna žhavá aktuálka, která asi nepotěší mnohého hokejového fanouška. Lukáš Dostál, brankář NHL, totiž na mistrovství nedorazí, neprošel zdravotní prohlídkou. My samozřejmě tuhle žhavou zprávu sledujeme a v dalších zprávách se k ní dozajista vrátíme a řekneme, co se teda všechno stalo. Teď pojďme za veselejšíma věcma, což jsou samozřejmě koncerty a zábavné akce, které se dneska konají. Právě teď startuje ve Vimperku tamní majále, s jehož hlavními hvězdami jsou Rybičky 48, které se objeví na pódium v 9 večer. V Praze můžete zaskočit do Bike Jesus na Ryana Harrise, no a v Brně třeba do klubu Unleaded Coffee, kde dneska zahrají Dying Passion, Palpitate a taky Mortify. Další naše tipy jako vždycky na www.rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. My už ale jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Soud rozhodne o vazbě pro zloděje Lepky. České hokejisty čeká na šampionátu druhý zápas a Strokes odhalili nový single. Zloděj Lepky svaté Zdislavy je v České Lípě. Policie ho k tamnímu okresnímu soudu převezla krátce před 10. dopoledne. Muž údajně zcizil vzácnou relikvii, tohle úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Tvrdil, že ji chce s podstami pohřbít v řece. Zatím ji ale jenom zalil do betonu. Z něj ji teď musí dostat odborníci. Jestli se jim to bez újmy povede, je zatím ve hvězdách, protože to rozhodně není lehká operace. Soud má dneska rozhodnout, jestli 35 letého pachatele umístí do vazby nebo ho nechá na svobodě. Jednání je neveřejné. Česko trápí sucho a extrémně to platí na Lysé hoře. Vodohospodáři dokonce musí cisternami s pitnou vodou zásobovat tamní horské chaty. Jak zjistila naše reportérka Eva Panošová, vyhlídky nejsou ani tak růžové.
2: Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázaly. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Eva Panošová, Beskydy.
0: Češi chtějí do Ameriky, Mexika a Kanady. Ve velkém je tam láká nadcházející mistrovství světa ve fotbale. Na Šince totiž nakopl úspěch a postup české reprezentace. Roste taky zájem o speciální fotbalové zájezdy. Vyplývá to z vyjádření cestovních kanceláří a leteckých společností. Portál Letuška eviduje zhruba 15% nárůst. Podle zástupců společnosti Kiwi si lidi tyhle destinace vyhledávají o skoro 80% víc než dřív. Rostoucí zájem se ale projevuje samozřejmě také na ceně letenek. Ta vyrostla až dvojnásobně.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: První čtyři zápasy hokejového mistrovství světa jsou odehrané. My se radujeme z výhry našich, kteří porazili včera večer celkem přesvědčivě Dány 4-1. Góly za nás dávali Dominik Kubalík, Daniel Voženílek, kapitán Roman Červenka a Matěj Blümel. A mrkneme se i na další včerejší zápasy. Domácí Švýcaři potěžili svoje fanoušky a vyhráli nad Američany 3-1. Dařilo se i Finům, kteří stejným poměrem zdolali Německo, a nezaváhala Kanada, která je největším favoritem na celkového vítěze. Švéd to naložila 5-3. Další zápasy začínají už zhruba za 20 minut. To se proti sobě postaví Slovensko a Norsko a pak také Velká Británie a Rakousko. V další vlně po čtvrté si fanoušci můžou vybrat ze zápasů Itálie s Kanadou a Maďarska s Finskem. A třetí vlna, to už se bude hlasitě podporovat mnohde. Kromě Švýcarů, kteří se budou prát s Lotyši, nastoupí totiž znovu taky český tým. Jeho soupeřem budou 20 minut po 8. Slovinci. The Strokes odhalili nový singl. Jedná se o pomalu gradující song s názvem Falling Out of Love. Objevit by si měl na jejich novém albu, které chtějí hrdinové newyorského indie stylu vydat v červnu a má se jmenovat Reality Awaits. Už minulý měsíc z něj přitom pustili do světa hlavní singl nazvaný Going Shopping, který můžete slyšet i v našem vysílání. A pojďme rychle na to počasí. Dneska převážně zataženo v Čechách i oblačno, na Moravě ovšem s deštěm a sem tam občas i s bouřkami. A co se týče teplot, neměly by dneska přesáhnout plus 13 stupňů. Krátce popolední jedeme dál, máme tady další nálož muzika, samozřejmě nebrzdíme, naopak zrychlujeme, dáme si Metaliku a taky Tři ségry.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Člověk už to ani nechce počítat, ale i Twisted Sister letos oslaví 50 let svojí existence, vyráží u této příležitosti na takové pidi turné. Mělo by se konat na podzim, ale mají tu smůlu, že jejich věrný zpěvák Dee Snider se ho kvůli zdravotním problémům nemůže zúčastnit. Nicméně našli velmi kvalitního náhradníka, kterým je kanadský rocker Sebastian Bach, takže se všechno uskuteční a fanoušci se na to můžou těšit, což je jenom dobře.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Podíváme se, jak natěšení jste do ulice, hlavně jak natěšeně se tam chováte, tak bacha, příliš natěšeně asi nebudete stát ve 2-kilometrové koloně, která vás drží na D1, a to sice konkrétně před zúžením na 105. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Tak co se týče nehod, tak v Liberci v ulici Boženy Němcové u křižovatkou z Komenského ulicí bourali dva osobáci a blokují jeden jízdní pruh. Tam se tedy taky určitě zdržíte. A na Havlíčko-Brodsku na výjezdu z Nové Vsi u Chotěboře směrem na Chotěboř havarovalo osobní auto a místem se projíždí jenom kivadlově. My projedeme oba směry, dáme si za chviličku novinku od Strokes a Going Shopping. Mluvili jsme o tom před chvílí. Připomenu, Strokes vydávají nový singl a chystají album.
1: Radio Rock Zone.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Praha 22. a 23. května a Park Ledárny Bráník. Tři sestry open air. Fanánek a Zdeněk z SPS slaví 60. Pátek zahrají SPS, Fialky a další a v sobotu Dr. Pepe a samozřejmě Tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
4: S Rockzonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Cheryl Crow je úspěšná zpěvačka, taky fešná to žena, které muž půvabu podlehl nejeden slavný muž, třeba herec Owen Wells nebo muzikant Eric Clapton. A mezi jejími amanty byl samozřejmě i cyklista Lance Armstrong. Nás ale mnohem víc zajímá, že je kromě svých krásných tvarů také velice šikovnou muzikantkou, což jsme si doložili i právě v tuto chvíli živou nahrávkou jejího hitu A Change Would Do You Good. Máme 12.35 a pokračujeme. Cheryl Crow nám tady koncertovat nebude.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: A tak se podíváme na kapely, které tady koncertovat budou. Tou jednou z nich je třeba skupina Circus Brothers, která se dneska už ve 4 odpoledne, prosím pěkně, objeví na festivalu Ladova kraje v obci Klokočná. Tam můžete určitě vyrazit, všechno už tam začalo. Kromě vystoupení zmíněných kapely se tam bude konat od 5 taky hasičská přehlídka. No a spousta soutěží a zajímavostí a zábavy. Tak to je jeden z mých tipů, anebo můžete počkat na večer a vydat se až do některého z klubů, kde se toho dneska děje hodně v Praze. V Modrý opici hrajou třeba Vipyho, Solar System nebo Citizen Pay na 7 na Strahově. Máte Awakened by Moonlight, Crow to Crow nebo Winnow v Brně. V kabinetu Moos vystupují Vicious Rumors, Eagle Heart a Castaway a v Metro Music Baru vám zase zahrají Dave Vekla, Tom Kennedy Project. No a v Plzni v divadle Pod lampou zahraje kapela The Clever Hearts. Není to všechno, další tipy najdete pěkně pohromadě na našem webu v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Vybírejte, já už vybránu mám a za chviličku vám nabídnu Nickelback a taky Hailstorm.
1: Radio Rock Zone. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně 3 jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11 na rád.

0: Tak, v tomhle trochu psychotickém, ale krásně šíleném tempu kapely Krokus Ballroom Blitz se blížíme k jedné hodině popolední. Celé Česko, i to, které v životě nebylo v Jablonném podještědí, dneska mluví o Lebce svaté Zdislavy, tak já vám k tomu taky zase něco řeknu. Pachatel nebo zloděj, který Lebku ukradnul z baziliky ve zmíněném městě, nepůjde do vazby. Soudce v České Lipě před malou chvíli rozhodnul, že pro ní nejsou žádné důvody, a tak se bude vyšetřovat na svobodě. To je opravdu velká aktuálka. Teď se ale velmi aktuálně od toho odchýlíme a půjdeme se podívat taky na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: I tady už máme věci jasně daný, tak například v Praze na výjezdu z Bubenečského tunelu u sjezdu na Trojů bouralo osobní auto s dodávkou a blokují na místě pravý jízdní pruh, takže doprava tam hodně zpomaluje. Zpomaluje se taky na D11 na 103. kilometru směrem od Hradce Králové na Jaroměř, tam se stala dopravní nehoda, není to nic strašného, ale mírně zbrzdíte. Nehodu máme hlášenou taky z Liberce, z ulice Boženy Němcové, stala se u křižovatky z Komenského a nabořili to do sebe dva osobáci a na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. Sice je to označený, ale vybočuje se do pruhu levého, tak s tím prosím pěkně počítejte. 12.50, dáme si Blink 182 a pomalu, jak jsem slíbila, se blížíme ke zprávám.
1: Radio Rock Zone. Ratatararata trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: kolik jsme dnesky na tom Morelo. Máme tady zhruba tak jednu hodinu popolední, za pár vteřinek už to bude naprostá pravda. A já vám chci připomenout, že je 16. května, že si připomínáme výročí položení základního kamene a zahájení stavby Národního divadla. Další lázně také startují svoji sezónu. Týká se to třeba lázní Konstantinových nebo Františkových, pokud jste poblíž. V rámci těchto oslav se konají taky nějaký ty koncerty a zábavné věci, tak tam klidně vyběhněte na odpolední procházku. A co se týče těch, kteří to mají daleko, tak můžete přemýšlet třeba o nějakým koncertu. Všechny pohromadě krásně najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Live anebo na našich sociálních sítích. Já mám tady pro vás jenom dva zásadní tipy. V Praze můžete zaběhnout do klubovny, kde hrajou Blue Chesterfield, Topsy Turvy, Salami Record a The Hi-Fi Phonos. No a nebo třeba můžete zkusit taky nějakou tu akcičku v Brně. Například v Kabinetu mu jsou dneska Vicious Rumors, Eagle Heart a Cast Away. Tolik kulturní pozvánky, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Praze omezuje dopravu cvičení. Austrálie zažila další smrtelný útok žraloka a hokejový brankář Lukáš Dostal do Švýcarska nedorazí. V pražských Holešovicích je rušno. Koná se tam totiž rozsáhlé protipovodňové cvičení. Je spojené nejenom se stavbou mobilních zábran, ale cvičení se zdvihne také štvanická lávka. Obyvatelé metropole musí všechno zvládat celkem v klidu, ale doprava bude omezená, a to v celé oblasti, které se to týká. Platí to nejen pro automobilovou, ale třeba i pro tramvajovou dopravu, který je zcela přerušená. Akce potrvá až do pozdního večera, takže dlouhé hodiny se to ještě nezlepší. Cheb se těší na nové nádraží, jeho rekonstrukce teď vstupuje do další fáze. Po opravách kolejiště a perónu přichází na řadu hlavní budova. Je památkově chráněná, a tak budou podle našeho zpravodaje Dušana Valentina stavbu dohlížet památkáři.
2: Nádraží musí získat podobu ze 60. let, kdy bylo postavené. Stavbaře čeká práce na fasádě a vyčištění interiérů. Zmizet musí všechny úpravy, které přinesl dosavadní provoz. Naopak se obnoví historické prvky a dobový mobiliář. Restaurátoři proto zachrání mozaiky, vitráže a skleněné stěny. Opravy budovy chebského nádraží výjdou na 430 milionů a potrvají 2 roky.
0: Svět hlásí další smrtelný útok žraloka. Neštěstí se stalo u západního pobřeží Austrálie, kde konkrétně žralok bílý napadl 38-letého muže. Ten napadení, k němuž došlo u útesu Horseshoe Reef poblíž ostrova Rottnest, nepřežil. Přímo na břehu, kam jeho tělo ještě převezli, konstatoval lékař smrt. Jde přitom o druhý letošní smrtelný útok žraloka v Austrálii. V lednu zemřel 12-letý chlapec, kterého paryba pokousala v přístavu v Sydney. Australští vědci se domnívají, že na vině je přelidněnost moří a také rostoucí teploty oceánů, které mění chování žraloků.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Lukáš Dostal na mistrovství světa nedorazí. Hokejový brankář z Anaheimu sice se svými Ducks z NHL už vypadl, ale český tým posílit ve Švýcarsku nemůže. Neprošel totiž výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem neradostnou zprávu potvrdil generální manažer Jiří Šléger. Jak ale řekl, není to konec světa, protože manšaft má na místě dobré brankáře, kterým věří, a to je důležité. Ty tvoří trojice gólmanů Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Na soupisce jsou ale zatím nadále zapsaní jenom Kořenář, který skvěle chytal včera proti Dánům, a také Pavlát. Ve hře je totiž pořád přílet Jakuba Dobeše z Montrealu. Jeho Canadiens ale vedou v sérii druhého kola s Buffalem 3-2. A navíc teď hrajou doma, takže se čeká, že půjdou dál.
3: Podivné rybičky v akváriu plují.
0: Niagara Jorp pustila do světa nový klip. Kapela z Valašského Meziříčí ho natočila k songu z alba Hoříš hořím s názvem Už jenom světlo. A má historickou hodnotu, vznikl totiž z autentických černobílých záběrů, natočených v 60. letech. Režisér Braňo Špaček do něj tak otiskl i vlastní vzpomínky, když použil záběry z 16mm filmu, na který náhodně narazil na bleším trhu. Píseň samotná měla podle kapely od začátku specifickou atmosféru, která se k daným záběrům dokonale hodí. Posoudit to můžete i na našem webu v sekci rukových zpráv.
3: Vlakný děti na školním výletě, nechci zklamat, tak se zkouším smát.
0: Tak a pojďme ještě na počasí. Dneska čekejte oblačno nebo zataženo, sem tam občas s nějakým tím deštěm nebo přehánkami. Na Moravě může přijít i nějaká ta bouřka. A co se týče teplo, tak v tuhle chvíli jsou někde kolem 13, 14 i místy. A musím vám hned takhle upřímně říct, že výš už dneska nepůjdou. Víš, možná ne, ale dál určitě pokračuje. Mám tady další muziku, tak si ji rovnou pustíme. Alanis Morissette a předtím ještě Kabát a Calamity Jane.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: O tom, že umějí být i romantičtí, přesvědčili kysáci spoustu lidí několikrát za svoji kariéru. Tohle je toho důkazem. Písnička, která se jmenuje Forever, právě teď doznívá na rádiu Rock Zone. No a už to tak vypadá, že i kysáci budou akční forever. Kapela sice oznámila před časem, že odchází do důchodu, nicméně poslední zprávy hovoří o tom, že jsou spolupánové znovu ve studiu a něco tam páchají, nebo páchnou, těžko říct takhle z hlavy. No prostě něco dělají, co z toho bude, to teprve uvidíme.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Počasím je už to naprosto jasný, tenhle víkend nebude nic moc, alespoň pro ty, kteří milují slunce, čekáme totiž zataženou až oblačnou oblohu a to po celý dnešní den na Moravě bude navíc i vydatně pršet. Teploty nepřesáhnou

0: stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Kengi poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
1: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
2: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
1: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
2: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
3: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: si takhle pěkně naživo nabízíme tuhle divokou noc kapely Bon Jovi, nemůžu nezmínit, že Bon Jovi se chystají ze své domovské Ameriky vyrazit taky sem do Evropy. Nebude toho moc, co tady mají v plánu, ale na konci srpna, na začátku září vystoupí ve skotském Edinburghu, v irském Dublinu a třikrát taky v britském Londýně, takže kdybyste byli fanoušky týhletý partičky v čele s Jonem Bon Jovim, tak samozřejmě stojí za to uvažovat, jestli si tam nekoupit nějaký lupenek. Jsem na to koukala, pár jich ještě je, takže šanci máte. No a my se jdeme podívat, kde jí máte stoprocentně.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Přímo dneska si totiž můžete nějaký živý koncerty užít i na vlastní uši a na vlastní kůži. Nebudou to sice Bon Jovi, to asi ne, to nestihnete, ale spousta jiných kapel je připravená vás potěšit. Například v Pardubicích probíhá už druhým dnem tamní Majáles, no a dneska takovými jako velkými headlinery je od 8 hodin kapela No Name a od 10 také MIG 21. To je ta hlavní stage, jsou tam ještě dvě další stage, spousta lidí, spousta zábavy, spousta stánků, určitě si tam může člověk vymyslet, jak se zabavit i v tomhle prapodivném počasí, no a nebo můžete vyrazit samozřejmě do některého z klubů. Na našich stránkách rockzone.cz v sekci Club Life najdete seznam zajímavých věcí, které se tam dneska konají, anebo se mrkněte na naše sociální sítě, tam je to samý. Teď ale nastražte uši, mám pro vás Ghost a Call Me Little Sunshine.
1: Radio Rockzone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer 11.

0: Špinavý skutky jsou vždycky za babku, tvrdí ACDC. Já si myslím, že to klidně můžeme všichni přiklepnout, protože když něco stojí za to, většinou to taky stojí za prachy. A když je to prostě na prd, tak je to za levno. Nicméně, možná to má takovou tu přímou úměru, že těch špinavých záležitostí je prostě víc. Co si o tom budem povídat? Ještě bychom se do toho zababrali a nedostali bychom se ven, a to je o víkendu škoda.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistant.
0: Ještě naposledy se společně podíváme na škody na silnicích, tak v Praze v Bubenečském tunelu na výjezdu u Troji stojí nepojízdný vozidlo a do kolony se dojíždí už v Davidském tunelu, tam velký pozor. Další porouchaný auto máme hlášený v Dobřížský před Barandovským mostem ve směru z centra a do kolony tam dojedete už v tunelu Mrázovka a dále na Liberecký ve směru do centra je provoz omezený do jednoho pruhu a je tam v tuhle chvíli dokonce kilometrová kolona. Na trase z Kolína směrem na Čáslav u Církvic varovali dva osobáci na místě, blokují jeden jízdní pruh, počítejte tam také se zdržením a to v obou směrech. A to je v podstatě všechno, co jsem vám z dopravy chtěla říct. V tuhle chvíli se blíží druhá hodina popolední. Pepa Honzík tady sedí, kouká na mě unaveně, jako kdyby chtěl spát, nebo co, nechápu. Naplať pámbu, že tady máme další muziku připravenou. Já vám to tady dohraju třeba s Counting Crows nebo s Pearl Jam, co si pro vás vybere Pepa, no to vám řekne už on sám. Mějte se krásně a těšte se na něj.
1: Radio Rock Zone.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Německé kvality. XXX Lux Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Tak to byly Green Day a pecka Olaf, ladíte Radio Rock Zone, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný sobotní odpoledne. Dnes máme 16. května roku 2026, svátek slaví všichni Přemyslové a taky Přemkové. Venku máme aktuálně kolem 13 stupňů nad nulou a oblačno, no pokud chcete dnes vyrazit někam za živou muzikou, tak můžete například v Praze do vagónu na Iron Maiden Revival nebo třeba do Brna na kabinet Moose, tam budou hrát Vicious Rumors, Eagleheart a Castaway. Teď už jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Zloděj lebky do vazby nepůjde, další důležitý muž Hamásu je mrtvý a fotbalová Sparta je touhle sezónou zklamaná. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes muže podezřelého z krádeže relikvie z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku do vazby neposlal. Státní zástupce ji navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky nebo nechtěl utéct. Soudce ale proto důvody neshledal. Jednání bylo neveřejné. Náměstí míru v Plzni získá novou podobu. Teď funguje hlavně jako průchozí prostor. Přibude například kavárna nebo vodní prvky.
2: Náměstí míru na Borech lidé procházejí od tramvaje na Klatovské třídě k blízké poliklinice, střední škole nebo areálu nemocnice. Město vyhlásilo soutěž se zadáním, aby na prostoru mohli trávit víc času. Teď vybralo návrh týmu, za ním stojí i zkušený architekt Leffler. Přibude zeleň, kavárna se zelenou střechou, vodní prvky i herní pro nejmenší děti. Tyto podněty dávali i samotní Plzeňané. Změny v ceně do 100 milionů korun by se měly odehrát v nejbližších letech. Klára Fajstová, Plzeň.
0: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to potvrdil jistý vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí. Vzdušné údery proti němu oznámila izraelská armáda včera. Ona sama ale o jeho smrti oficiálně nepromluvila. Podle palestinských zdravotníků při jejím útoku ale zahynulo ještě nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Dalších zhruba 50 bylo zraněno.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová Sparta je zklamaná, druhou sezonu po sobě nezíská ligový titul. Na záda se znovu dívá mistrovské Slávy, která ve středu dvě kola před koncem nadstavby obhájila celkové vítězství. Místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr proto sezonu nehodnotí jako úspěšnou.
3: Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně předkola v rámci ligy mistrů a dostaví se do ligové fáze.
0: Sparta v ligové tabulce zůstane jistě na druhém místě a zajistila si díky tomu start ve třetím předkole ligy mistrů. Do milionářské soutěže se bude muset prokousat přes dva soupeře. Mistrovská Slavia má díky titulu jistou účast hned v základní skupině. Pixies se do toho obuli, ohlásili reedici Complete B-Sides 1988 až 97. Nejenže bude remastrovaná, ale poprvé se objeví také na vinilu. Původní tracklist z roku 2001 by ovšem zavrali jenom tři strany, a tak Pixies vymysleli tu čtvrtou. Postarají se o ní bonusové živé nahrávky.

0: No a na závěr počasí, tak zítra budeme mít v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně krupovitá oblačnost a zejména na západě místy, jinde jen ojediněle to budeme mít s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno, na východě s deštěm a to i trvalejším, nejvyšší teploty 13 až 18. No a přátelé, to je ke zprávám vše, máme 3,5 minutky po 14. hodině, tuhle hodinu taky rozjedeme pořád objednej si svůj song, takže pokud máte nějaké hudební přání, pište mi buď na náš Rockzone Facebook a nebo na e-mail song@rockzone.cz. Tak a my jdeme zpátky za muzikou, čeká nás Shinedown, taky Lucie nebo Simple Plan. Hezký den.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Jo, tak to je YouTube a jejich pecka Pride, neboli In the Name of Love, song z roku 1984, který vyšel na albu The Unforgettable Fire.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No my v noci se připravme, že v západní polovině území bude polojasno až jasno, jinde bude zataženo až oblačno a na východě Moravy a Slezska to budeme mít s deštěm a to i trvalejším a zpočátku na ostatním území Moravy čekejme přehánky. Nejnižší teploty se budou pohybovat do nuly, no a v neděli v Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačnost a zejména na západě to budeme mít ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude potom zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno a na východě to budeme mít s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18. 14 hodin 19 minut. My si dáme další novinku u nás na rádiu Rock Zone. Tentokrát to bude od Nickelback, pecka Bones for the

0: Dámy a pánové, dáváte si pořád objednej si svůj song na vlnách Rádia Rockzone, dneska s Pepou Honzíkem. No, my tady máme první hudební přání, které mi poslal na e-mail Karel, ten by chtěl zahrát od Liquida pecku Double Decker. Tak jo, díky moc za tuhle objednávku, song si samozřejmě dáme, no a vy ostatní můžete mi psát buď na náš Rockzone Facebook, nebo na e-mail song@rockzone.cz.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak třeba do Cargo Gallery, tam vystoupí Acid Row, Slot a Dead Mirik, v Paláci Akropolis potom Corbin Dallas, v Bike Jesus, Ryan Harris, v Žižkov Šiška, Dnest, v klubovně Blue Chesterfield, Topsy Tourovi a Salami Records a The Hi-Fi Phonos, ve Vagónu potom Iron Maiden Revival, v Modrý Opici VPO Ho, Solar System a Citizen Pain, v 007 na Strahově Awakened by Moonlight, Crow to Crow a We Know, v brněnském kabinetu Moose potom Vicious Rumors, Eagleheart a Castaway, v Plzni v divadle pod lampou The Clover Hearts, no a v Jihlavském D-klubu Niakara. Všechno to přehledně najdete na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, taky na našich sociálních sítích. 14 hodin, 32 minut, my si dáme Royal Republic a pecka Digging It.
0: Radio Rockzone. Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. A písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11. Na

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku aktuálně 13 nad nulou a skoro zataženo. Dnes v noci bude v západní polovině území polojasno až jasno, jinde bude zataženo až oblačno a na východě Moravy a Slezska to budeme mít s deštěm, a to i trvalejším. Na Moravě to budeme mít taky s přeháňkama na ostatních území Moravy. Nejnižší teploty budeme mít do nuly, zejména na západě Čech potom až k minus dvojce a čekejme taky přízemní mrazíky na Moravě a ve Slezsku nad 5 stupňů nad nulou. No a v neděli čekejme v Čechách, je polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačnost, zejména na západě místy, jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jeho západní polovině až polojasno. Na východě to budeme mít s deštěm trvalejším a maxima se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni Celsia. 14 hodin 43 minuty, my si dáme v 15 další zprávy, před nimi nám Štajny.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.

0: Tak to byl Linkin Park, kapecka New Divine, ladíte Radio Rock Zone, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný sobotní odpoledne. Právě teď máme 15 hodin, dnes je 16. května roku 2026, svátek slaví všichni Přemyslové, taky Přemkové. Aktuálně venku, počasí nic moc, k tomu si více řekneme ve zprávách, 13 stupňů a skoro zataženo, no pokud chcete dnes vyrazit někam za živou muzikou, tak můžete v Praze třeba do 007 na Strahov na Awaken by Moonlight, Crowd to Crow a Winnow, no nebo třeba do vagónu na Iron Maiden Revival. Teď už jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naši hokejisté si brousí zuby na Slovinsko, o víkendu bude pršet a Trumpovi se cesta do Číny příliš nepovedla.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Naši hokejisté uzavřeli soupisku pro mistrovství světa. Trenéři dnes dopsali obranci Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední místo zůstává pro brankáře Petra Kváču. Vedení reprezentace zároveň potvrdilo, že už nečeká na další posily z NHL. Do týmu nakonec nepřijede ani obránce Radko Gudas, který po zranění dlouho nehrál. Češi tak pokračují se sestavou, která do šampionátu vstoupila včerejší výhrou 4-1 nad Dánskem. Dnes čeká náš tým souboj se Slovinskem. Zápas skupiny B začíná krátce po 8. A výsledky se od nás dozvíte dřív než ostatní. Víkend se počasím moc nepovede. Na naše území totiž dorazily mraky, které přinesly nízké teploty a také deště. Do neděle ho místy může spadnout až kolem 50 mm, přičemž nejvíc smáčí hlavy lidem na Moravě a ve Slezsku. Navíc budeme bojovat i s přízemními mrazíky. Teploty se budou dneska pohybovat maximálně do 13 stupňů, v neděli se možná dostanou dokonce k 17, což naznačuje vývoj v dalším týdnu. To už by se mělo objevit slunce, deště bude míň a rtuť teploměru vyleze postupně zase až nad 20.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovi výroky o Tajvanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tajvanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách. Už i Slovensko má obavy z náletů ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků. To vše proto, aby mohli efektivně zasahovat proti létajícím strojům.
2: Veľké znepokojenie nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody z Ukrajinou. Tá na teraz dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Nějaká Žďorp pustila do světa nový klip. Kapela z Valašského Meziříčí ho natočila k songu z alba Hoříš, hořím s názvem Už jenom světlo a má historickou hodnotu. Vznikl totiž z autentických černobílých záběrů natočených v 60. letech. Režisér Braňoš Paček do něj tak otiskl i vlastní vzpomínky, když použil záběry 16mm filmových kotoučů, na které náhodně narazil na bleším trhu. Píseň samotná měla podle kapely od začátku specifickou atmosféru, která se k daným záběrům dokonale hodí. Posoudit to můžete i na našem webu v sekci rokových zpráv.
3: Rozhoupala, musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul.
0: Tak a zítra čekejme v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne oblačnost a zejména na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, no a na východě čekejme déšť trvalejší. Nejvyšší teploty 13 až 18. A to je ke zprávám vše, my máme 4 minuty po 15. I tuhle hodinu budeme pokračovat v pořadu Objednej si svůj song, takže pokud máte nějaké hudební přání, pište mi buď na náš Rockzone Facebook nebo na e-mail song@rockzone.cz. Tak a teď jdeme zpátky za muzikou, dáme si Evolution, taky Cranberries nebo Vysáče.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Nejvyšší teploty 13 až 18. 15 hodin 20 minut. Další novinkou u nás na rádiu Rockzone bude pecka Of All People of Foo Fighters.
1: Rádio Rockzone. Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je Tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Praha 22. a 23. května a Park Ledárny Bráník. Tři sestry open air. Fanánek a Zdeněk z SPS slaví 60. Pátek zahrají SPS, Fialky a další a v sobotu Dr. Pepe a samozřejmě Tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
3: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: S Rockzonem na Dabu i na Sněžník se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
10: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Dámy a pánové, dáváte si pořád Objednej si svůj song na vlnách rádia Rockzone. No a my tady máme další hudební přání, které mi navolal do studia David. Chtěl zahrát od Motorhead pecku Ace of Spades. Tak díky za tuhle objednávku, song si samozřejmě dáme. Vy ostatní mi stále můžete psát buď na náš Rockzone Facebook nebo na e-mail song@rockzone.cz a nebo volat do studia na 255 700 707.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak, v pražské Cargo Gallery vystoupí Acid Row, Slot a Dead Mirik. V Paláci Akropolis potom Corbin Dallas, v Bike Jesus Ryan Harris, v Žižkov Šiška dnes, v klubovně Blue Chesterfield, Topsy Turvy, Salami Records a The Hi-Fi Faunus. Ve vagónu potom Iron Maiden Revival, v modrý opici VPO Ho, Solar System a Citizen Payne, v sedmice na Strahově Awakened by Moonlight, Crowd Crow a Winnow, v brněnském Metro Music Baru Dave Weckl a Tom Kennedy Project, v kabinetu Moose, Whistles Rumors, Eagleheart a Castaway, v Unleaded Cafe potom Dying Passion, Palpitate a Mortify, no a v Plzni v divadle pod lampou The Cloverhearts a v Jihlavě v D klubu Niakara. 15.30, my si dáme další pecku a bude to od Wolf Alice pecka White Horses.
0: Radio Rock Zone. Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tribun Počasí.
1: Tak v noci v západní polovině území bude polojasno až jasno, jinde bude zataženo až oblačno a na východě Moravy a Slezska to budeme mít s deštěm, a to i trvalejším, nejnižší teploty do nuly. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno a zejména na západě čekejme ojedinělé přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru k jihozápadní polovině až polojasno, na východě to budeme mít s trvalejším deštěm, maxima do 18 stupňů Celsia. 15 hodin 47 minut, my si dáme v 16 další zprávy, před nimi třeba Green Day.
2: Radio Rock Zone.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
8: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak to byly Shinedown a pecka Simple Man. Ladíte rádio Rockzone, mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný sobotní odpoledne. Zhruba za minutku tady máme 16. hodinu, dnes je 16. května roku 2026, to se nám to hezky rýmuje. No, svátek mají všichni Přemyslové a taky Přemkové. Venku aktuálně kolem 14 stupňů nad nulou a skoro zataženo. No, pokud chcete dnes vyrazit někam za živou muzikou, můžete třeba do Paláce Akropolis na Corbin Dallas nebo do Bike Jesus na Ryan Harris. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejisty na mistrovství světa žene velké množství českých fanoušků. Pachatel protestoval proti vystavování lepky svaté Zdislavy a identita muže odpovědného za otrávené přesnídávky je možná odhalená.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Naše hokejisty na mistrovství světa žene velké množství českých fanoušků. Do Švýcarska jich dorazili až 4000. Pokračuje zpravodaj webu iDnes.cz.
2: Čeští fanoušci hned v první den mistrovství světa ve Friburgu ukázali, že patří mezi ty nejlepší, co hokejový svět vůbec nabízí. Neodradili ani vysoké ceny, které tady ve Švýcarsku panují, ať už za samotné vstupenky, tak hlavně za občerstvení. Přece jen pivo za 180 korun nebo klobása přes 200. Nejsou úplně ceny, na které jsou z Česka zvyklí, ale očividně jim nějak nevadí. Jakub Hromada, Friburg.
0: Policie vyslýchala zloděje lepky svaté Zdislavy. Muži v týdnu ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. 35-letý pachatel tvrdí, že chtěl hlavně protestovat proti zacházení církve s ostatky patronky, a to hlavně proti oddělení lepky od těla. Relikvii podle policie zalil do betonu a chtěli později potopit do vody. Soud ho nakonec odmítl poslat do vazby, protože muž podepsal prohlášení, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Podle sazebníků mu teď hrozí až 8 let vězení. Restaurátoři se zároveň snaží vzácnou památku bezpečně vyjmout z betonu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom, podepisují proti němu petici. Lidé se bojí o kvalitu vody a také prašnosti hluku a navýšení provozu na silnicích.
3: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová.
0: Otrávené dětské předsnídávky v Rakousku mají novou stopu. Policii pomohl bývalý šéf rakouských tajných služeb, který při vyšetřování vytipoval 39-letého Slováka. Muže propojili s případem rodinné vazby na místa, kde se otrávené skleničky objevily, tedy Rakousko, Brno a Slovensko. Podezřelého usvědčuje také analýza vyděračského dopisu, podle znalců ho psal člověk slovanského původu. Muže teď ve vazbě a obvinění odmítá. A teď se podíváme do světa filmů. V kinech stojí za pozornost oceňovaný snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Černá komedie režisérky Mary Bronstein připomíná, že někdy je největší hrdinství přežít další den. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Linda se snaží ukočírovat práci, mateřství i vlastní nervy. Jenže dcera, manžel, klienti i kolegové ji deptají čím dál víc. A doma ji navíc vítá obří díra ve stropě. Dá se tenhle chaos vůbec ještě srovnat?
0: No a zítra čekejme v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne oblačno a zejména na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě to bude s deštěm i trvalejším, nejvyšší teploty 13 až 18. A přátelé, to je ke zprávám vše. 3 minuty po 16. jdeme zpátky za muzikou, dáme si Bon Jovi, Vanastovi věci, taky Nightwish. Hezký den.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Naprostá klasika Crazy Train od Ozzyho Osborna.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: No a venku máme aktuálně 14 stupňů nad nulou a oblačno. V noci očekávejme v západní polovině území polojasno až jasno, jinde bude zataženo až oblačno a na východě Moravy a Slezska to budeme mít s deštěm, a to i trvalejším, nejnižší teploty do nuly. V neděli budou v Čechách polojasné až skoro jasné počasí, během dne bude přechodně oblačno a zejména na západě čekejme přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru bude polojasno,

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
3: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Dámy a pánové, dáváte si pořád objednej si svůj song na vlnách Rádia Rockzone. My tady máme další hudební přání, které mi napsala na e-mail Petra, ta by chtěla zahrát od Lennyho Krevice pecku American Woman. Tak jo, díky moc za tuhle objednávku a song si samozřejmě dáme.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak, možností je hned několik. Můžete vyrazit třeba do Cargo Gallery na Acid Row, Slot a Dead Myrick. V Paláci Akropolis vystoupí Corbin Dallas a v Bike Jesus bude hrát Ryan Harris. V Žižkovšišce dnes v klubovně Blue Chesterfield, Topsy Turvy, Salami Records a The Hi-Fi Phoners. Ve vagónu potom Iron Maiden Revival. V Modrý Opici VPO Ho, Solar System a Citizen Pain. V Sedmice na Strahově Awakened by Moonlight, Crow to Crow a We Know. V Brně v Metro Music Baru Dave Weckl, Tom Kennedy Project, v kabinetu Moose, Wishes Rumors, Eagle Heart a Castaway, v Unlead Coffee budou hrát Dying Passion, Palpitate a Mortify, v Plzni v divadle pod lampou vystoupí The Clover Hearts a v Jihlavském D-klubu Niakara. Všechno to přehledně najdete na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, taky na našich sociálních sítích. No, my máme 16.37 a čekají nás Dropkick Murphys a pecka We Shall Overcome.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995? Obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer 11. Na

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: V neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě čekejme ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jeho západní polovině až polojasno, na východě to bude s deštěm a to i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18. 16 hodin 51 minut, v 17 nás čekají další zprávy, před nimi například Evanescence.
0: Rádio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
7: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
6: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
7: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
6: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Tak to byly System of a Down a pecka Wild and Pornography. Ladíte Radio Rock Zone. Mé jméno je Pepa Honzík. Přeju vám krásný sobotní odpoledne. Máme sekundy po 17. hodině. Dnes je 16. května roku 2026. Svátek slaví všichni Přemyslové, taky všichni Přemci. Aktuálně máme venku okolo 14 stupňů nad nulou a polojasno. No pokud se dnes chystáte někam za živou muzikou, tak v Cargo Gallery v Praze vystoupí Acid Row, taky Slot a Dead Myrick. No a například v Modrý opici dnes bude vystupovat VPO Ho, Solar System a Citizen Payne. Teď už ale jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naši hokejisté si brousí zuby na Slovinsko, o víkendu bude pršet a Trumpovi se cesta do Číny příliš nepovedla.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Naši hokejisté uzavřeli soupisku pro mistrovství světa. Trenéři dnes dopsali obranci Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední místo zůstává pro brankáře Petra Kváču. Vedení reprezentace zároveň potvrdilo, že už nečeká na další posily z NHL. Do týmu nakonec nepřijede ani obránce Radko Gudas, který po zranění dlouho nehrál. Češi tak pokračují se sestavou, která do šampionátu vstoupila včerejší výhrou 4-1 nad Dánskem. Dnes čeká náš tým souboj se Slovinskem. Zápas skupiny B začíná krátce po 8 a výsledky se dozvíte od nás dřív než od ostatních. Víkend se počasím moc nepovede. Nad naše území totiž dorazily mraky, které přinesly nízké teploty a také déšť. Do neděle ho místy může spadnout až kolem 50 mm, přičemž nejvíc smáčí hlavy lidem na Moravě a ve Slezsku. Navíc budeme bojovat i s přízemními mrazíky. Teploty se budou dneska pohybovat maximálně do 13 stupňů, v neděli se možná dostanou dokonce k 17, což naznačuje vývoj v dalším týdnu. To už by se mělo objevit slunce, deště bude míň a rtuť teploměru vyléze postupně zase až nad 20.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovy výroky o Tajvanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tajvanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách. Už i Slovensko má obavy z náletů ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků. To vše proto, aby mohli efektivně zasahovat proti létajícím dronům.
2: Veľké znepokojení nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody z Ukrajinou. Tá na teraz dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Nějaká žďorp pustili do světa nový klip. Kapela z Valašského Meziříčí ho natočila k songu z alba Hoříš, hořím s názvem Už jenom světlo a má historickou hodnotu. Vznikl totiž z autentických černobílých záběrů natočených v 60. letech. Režisér Braňo Špaček do něj tak otiskl i vlastní vzpomínky, když použil záběry z 16mm filmových kotoučů, na které náhodně narazil na bleším trhu. Píseň samotná měla podle kapely od začátku specifickou atmosféru, která se k daným záběrům dokonale hodí. Posoudit to můžete i na našem webu v sekci rokových zpráv.
3: A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov. Kromě možnosti zalézt a spát, a tak jsem spal a spal.
0: No a zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě čekejme ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru bude polojasno, na východě to bude s deštěm a to i trvalejším, maxima do 18. No a přátelé, tak ke zprávám vše, máme 4,5 minuty po 17. a jdeme zpátky za muzikou, dáme si Kid Rock, Vltavu, taky nám Štajny.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak, venku máme aktuálně 14 stupňů nad nulou a polojasno. V noci budeme mít v západní polovině území polojasno až jasno, jinde bude zataženo až oblačno a na východě Moravy a Slezska to budeme mít s deštěm a to i trvalejším. No a na území Moravy čekejme ojedinělé přehánky, nejnižší teploty do nuly. V neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne bude přechodně oblačno a zejména na západě čekejme místy jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jeho západní polovině až polojasno, na východě to bude s deštěm a to i trvalejším, maxima do 18. 17 hodin 20 minut, my si dáme další novinku u nás na Rádiu Rock Zone, tentokrát od Marmozet s peckou Cutback.
0: Rádio Rock Zone. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak, kam se dnes podívat, to vám řeknu v zápětí. Možnost je v Praze samozřejmě zajít do Cargo Gallery na Acid Row a Slot a taky Dead Myrick. V Paláci Akropolis potom zahrají Corbin Dallas, v Bike Jesus Ryan Harris, v Žižkovšišce The Nest. V klubovně Blue Chesterfield, Topsy Turvy, Salami Records a The Hi-Fi Phonos. Ve vagónu Iron Maiden Revival. No a v Brně třeba v kabinetu Moose vystoupí Vicious Rumors, Eagleheart, Castaway. V Plzni v divadle pod lampou The Clower Hearts, no a v jihlavském D-klubu Niakara. Všechno to přehledně najdete na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, taky na našich sociálních sítích. No a my si dáme sídra a pecku líč.
0: Rádio Rockzone.
2: Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995? Obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer 11. Na

0: Podcast.
1: Dámy a pánové, dáváte si pořád Objednej si svůj song na vlnách Rádia Rockzone. No a mě napsal Braňo, že by chtěl zahrát od Lenky Dusilové skladbu Pro tebe. Přeje nám pohodový víkend, tak my ho přejeme i tobě a díky moc za objednávku, song si samozřejmě dáme. Pro dnešek zabalíme, pořád Objednej si svůj song, ale můžete si nechat zahrát už zase zítra od 14. hodiny na Rádiu Rockzone.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku máme aktuálně 13 stupňů nad nulou a polojasno, co nás čeká a nemine. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě místy jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno, na východě s deštěm a to i trvalejším, maxima do 18. 17.9.40, my si dáme 18 další zprávy, před nimi Nickelback.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Dáváte si muziku na vaše těla, dámy a pánové, ladíte rádio Rock Zone, no tohle byly Def Leppard a pecka Action. My máme sekundy do 18. hodiny, dnes je sobota 16. května roku 2026, svátek slaví všichni Přemyslové, taky Přemkové. Aktuální počasí venku okolo 13 stupňů nad nulou, polojasno, to stále platí. Pokud chcete dnes ještě někam vyrazit za živou muzikou, můžete třeba do Cargo Gallery na Acid Row, Slot a Dead Marek, nebo v Brně do kabinetu Moose na Wishes, Rumors, Eagle Heart a Castaway. Teď už ale jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Náměstí míru v Plzni získá novou podobu. Keporka Ktimi skutečně uhynul u Dánska a fotbalová Sparta je zklamaná z uplynulé sezóny. Náměstí míru v Plzni získá novou podobu. Teď funguje hlavně jako průchozí prostor. Přibude například kavárna nebo vodní prvky.
2: Náměstí míru na Borech lidé procházejí od tramvaje na Klatovské třídě k blízké poliklinice, střední škole nebo areálu nemocnice. Město vyhlásilo soutěž se zadáním, aby na prostoru mohli trávit víc času. Teď vybralo návrh týmu, za ním stojí i zkušený architekt Leffler. Přibude zeleň, kavárna se zelenou střechou, vodní prvky i herní pro nejmenší děti. Tyto podněty dávali i samotní Plzeňané. Změny v ceně do 100 milionů korun by se měly odehrát v nejbližších letech. Klára Fajstová, Plzeň.
0: Příběh velryby Timiho skončil smutně. Dánské úřady potvrdili, že uhynulý keporkak vyplavený u ostrova Anholt je právě Timi, který několik týdnů bloudil Baltským mořem. Zvíře opakovaně uvízlo na mělčině u německého pobřeží a média i veřejnost sledovali snahy o jeho záchranu. Odborníci ale už dřív upozorňovali, že šance na přežití jsou malé. Timiho tělo teď našli s připevněným sledovacím zařízením, které potvrdilo jeho identitu. Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to potvrdil jistý vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí. Vzdušné údery proti němu oznámila izraelská armáda včera. Ona sama ale o jeho smrti oficiálně nepromluvila. Podle palestinských zdravotníků při jejím útoku ale zahynulo ještě nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Dalších zhruba 50 bylo zraněno.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová Sparta je zklamaná, druhou sezonu po sobě nezíská ligový titul. Na záda se znovu dívá mistrovské Slávy, která ve středu dvě kola před koncem nadstavby obhájila celkové vítězství. Místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr proto sezonu nehodnotí jako úspěšnou.
3: Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně předkola v rámci ligy mistrů a dostaví se do ligové fáze.
0: Sparta v ligové tabulce zůstane jistě na druhém místě a zajistila si díky tomu start ve třetím předkole ligy mistrů. Do milionářské soutěže se bude muset prokousat přes dva soupeře. Mistrovská Slavia má díky titulu jistou účast hned v základní skupině. Pixies se do toho obuli. Ohlásili reedici Complete B-Sides 1988 až 97. Nejenže bude remasterovaná, ale poprvé se objeví také na vinilu. Původní tracklist z roku 2001 by ovšem zabral jenom 3 strany, a tak Pixies vymysleli tu 4. Postarají se o ně bonusové živé nahrávky.

0: No a zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě čekejme ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jeho západní polovině bude polojasno, na východě to budeme mít s deštěm a i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18. No a přátelé, to je ke zprávám vše, 3,5 minuty po 18. jdeme zpátky za muzikou, čeká nás Green Day, Deep Plus Something, taky Horký žeslíže. Hezký den!
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No tak tohle byly legendární Clash a pecka Should I Stay or Should I Go, která vyšla v roce 1982 na albu Combat Rock. My máme 18 hodin a 16 minut, dáme si další novinku u nás na Radio Rock Zone, tentokrát to bude od Dead Cab for Cutie, pecka Riptides.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Praha 22. a 23. května a Park Ledárny Bráník. Tři sestry open air. Fanánek a Zdeněk z SPS slaví 60. Pátek zahrají SPS, Dufialky a další a v sobotu Dr. Pepe a samozřejmě Tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
0: S Rockzonem na Dabu i na Sněžník se vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka, exkluzivně na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak a my máme aktuálně venku okolo 13 stupňů Celsia a polojasno, v noci čekejme v západní polovině území polojasno až jasno, jinde bude jen zataženo a oblačno, na východě Moravy a Slezska to budeme mít s deštěm a to i trvalejším, no zpočátku na ostatním území Moravy budeme mít přehánky. Nejnižší teploty čekejme do nuly. No a v neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, zejména na západě místy jinde jen ojedinělé přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jeho západní polovině bude polojasno a na východě to budeme mít s deštěm a také trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18. 18.33, to je aktuální čas, my máme před sebou Alice Cooper a pecku Up All Night.
0: Radio Rock Zone. Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer 11 na rád.

0: No tak to byla pecka Burning Heart od kapely Survivor, která vyšla v roce 1985 jako soundtrack k filmu Rocky 4. 18:44, krásně se nám to rýmuje, v 19 nás čekají další zprávy, před nimi si dáme Evanescence.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Dáváte si muziku na vaše těla, dámy a pánové, ladíte rádio Rockzone. Mé jméno je Pepa Honzík, přeju vám krásný sobotní večer. Máme zhruba minutu po 19. hodině, dnes je 16. května roku 2026, svátek slaví všichni Přemyslové. Venku máme aktuálně okolo 13 stupňů nad nulou a polojasno, no a my jdeme na všechno podstatný. Co se děje?
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Pražská policie si posvítila na opilé a sfetované řidiče. Evropa jedná s Íránem o Hormuzu a Lukáš Dostál na mistrovství světa nedorazí. Policie v Praze rozdala pokuty za desítky tisíc korun. V noci na dnešek totiž probíhal rozsáhlý zátah zaměřený na řidiče. Při něm policisté oboustranně uzavřeli část pražské magistrály v ulici 5. května. Při kontrole více než tisícovky aut přistihli hned 7 opilých řidičů. Dalších 6 v sobě mělo drogy a 2 jezdili se zákazem řízení. Řidiči spáchali celkem 100 přestupků, za které na místě zaplatili 120 tisíc korun. Teď dobrá zpráva z Moravy. Meteorologové totiž zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Podle nových předpovědí na východě Česka naprší méně, než se původně čekalo. V Beskydech má od dnešního večera do pondělí spadnout nakonec zhruba jen 20 až 40 mm srážek. Ještě v pátek přitom meteorologové varovali, že by mohlo napršet až 70 mm. Déšť se očekává hlavně v oblasti Beskyd a Vsetínská. Hormuzský průliv zůstává pod kontrolou Íránu. Mezitím dnes Teherán oznámil, že některé evropské země už jednají o povolení pro plavbu touto klíčovou trasou pro přepravu ropy. Írán průliv částečně blokuje po amerických a izraelských úderech a nově chce vybírat poplatky za průjezd lodí. Volný průjezd mají zatím hlavně státy, které Írán označuje za spolupracující, například Čína nebo Pákistán. Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba 1/5 světových dodávek ropy.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Lukáš Dostál na mistrovství světa nedorazí. Hokejový brankář z Anaheimu sice se svými Ducks z NHL už vypadl, ale český brankář posílit ve Švýcarsku českou reprezentaci nemůže. Neprošel totiž výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkání se Slovinskem neradostnou zprávu potvrdil generální manažer Jiří Šléger. Jak ale řekl, není to konec světa, protože manšaft má na místě dobré brankáře, kterým věří, a to je důležité. Ty tvojí strojice golmanů Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Oli Sykes z Bring Me the Horizon byl v šoku. Během koncertu v hale Enterprise v centru St. Louis utrpěl lehký otřes mozku poté, co mu fanoušek hodil na pódium telefon a trefil ho do hlavy. Sykes měl kvůli tomu na jevišti problémy, protože zpívání vytvářelo tlak na ránu a způsobilo dezorientaci. Pozdější záběry z koncertu ukázaly, že si často sahal na spánek a očividně pocitoval bolest i potíže během vystoupení. Kapela také vyřadila se setlistu skladbu Utopia a Sykes během Drown neprovedl svůj obvyklý skok do publika. Na závěr počasí. Dnes budeme v noci mít v západní polovině území polojasno až jasno, jinde bude zataženo až oblačno a na východě Moravy a Slezska to budeme mít s deštěm, a to i trvalejším. Nejnižší teploty do nuly. V neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a jindy na západě místy čekejme ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno, na východě to budeme mít s deštěm. Nejvyšší teploty do 18 stupňů Celsia. No a to je ke zprávám vše. 4,5 minuty po 19. jdeme zpátky za muzikou, dáme si Papa Roach, Oasis nebo Kabát.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: V Náchodě v Bělovéské ulici poblíž kruhového objezdu bourily dvě osobní auta. V Brně v ulice Stará dálnice poblíž pramene Leskavy překáží strop na vozovce, bacha na to. Dále nehoda dvou osobáků částečně brání provoz na Třebíčsku v Moravských Budějovicích v ulici 1. máje u křižovatky z Chalčického a na D1 na 15,5 kilometru směrem od Prahy na Brno stojí v jízdním pruhu pro pomalá vozidla porouchaný osobák. Dávejte tam pozor. 19 hodin 20 minut, nás teď čeká další novinka u nás na Rádiu Rockzone, tentokrát od YouTube, pecka Song of the Future.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Novinka, exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Rockzone počasí.
1: Venku se nám začíná pomalu ochlazovat, momentálně 12 stupňů Celsia a polojasno. Co nás čeká a nemine? No tak, zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, zejména na západě přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru čekejme polojasno a na východě to bude mít s deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 18. 19 hodin 32 minut a my si dáme pecku Do Witch.
0: Radio Rock Zone. Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11. Na

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: V Náchodě v Běloveské ulici poblíž kruhového objezdu bourily dvě osobní auta, v Brně v ulici Stará dálnice poblíž pramene Leskavy překáží strom na vozovce, na Rychovsku na výjezdu z Českého Meziříčí směrem na Tošov se srazily dvě osobní auta, dále nehoda dvou osobáků částečně brání provozu na Třebíčku v Moravských Budějovicích v ulici 1. máje u křižovatky z Chelčického, v Praze v Záběhlicích v Hyacintové ulici u křižovatky s Břečťanovou srazilo osobní auto chodce a D1 15,5 km směrem od Prahy na Brno stojí v jízdním pruhu pro pomalá vozidla porouchaný osobák. Bacha na to. 19.46, už by se dalo říci. My si dáme ve 20 ještě jedny zprávy před nimi lordy.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru? Sleduj náš YouTube kanál Rádio Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě. Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho. A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem. Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak to byla kompilace Black Keys a Beck a jejich pecka I'm with the band. Ladíte Radio Rock Zone, já jsem Pepa Honzík, přeju vám krásný sobotní večer. Zhruba půl minutka nás dělí do 20. hodiny, dnes je 16. května roku 2026, svátek tedy slaví všichni Přemyslové a taky Přemkové. Aktuálně máme venku okolo 12 stupňů nad nulou a polojasno a my jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naši hokejisté si brousí zuby na Slovinsko. Fandové armádní techniky dorazili do náměšti a Trumpovi se příliš nepovedla cesta do Číny. Naši hokejisté už za chvíli ve Friburgu zabojují o druhou výhru na mistrovství světa. Po úvodním vítězství 4-1 nad Dánskem nastoupí proti Slovinsku. Trenér Rulík spoléhá na tým kolem kapitána Červenky nebo střelce Dominika Kubalíka. Češi pak ve skupině čekají ještě zápasy se Švédskem, Slovenskem nebo Kanadou. Zápas se Slovinskem začíná už za zhruba čtvrt hodinky a ve zprávách vám o nich řekneme víc. Předporodní rodičovský příspěvek bude zřejmě mít pevnou částku. Podle sněmovny to má být 15 000 korun. Cílem je zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Novelu podpořila koalice i opozice, a to kromě Topky a Hnutí STAN. Poslankyně Starostů Pavla Pivoňka-Vaňková upozornila na nedostatečnou flexibilitu návrhu a popisuje konkrétní příklad z praxe.
2: Žena, která neporodila v kalendářním měsíci plánovaného porodu, ale ten porod bohužel se přesunul do toho druhého měsíce. Tím pádem jeden měsíc vypadává podpora.
0: Rodičovskou bude moci stát poskytovat dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Novelu teď dostane k posouzení Senát.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Náměšť nad Oslavou přilákala tisíce fanoušků armádní techniky. Den otevřených dveří tam zahájil přelet stíhaček Gripen a ukázky vrtulníků Venom, Viper nebo Mi-171. Poprvé v Česku se představil také španělský vrtulník Tiger. Návštěvníci viděli i tank Leopard, letouny Casa nebo bezpilotní prostředek Scan Eagle. Armáda zároveň ukázala, že už zvládá výcvik nových amerických vrtulníků bez pomoci instruktorů ze Spojených států. Návštěvníky neodradilo ani chladné a deštivé počasí. Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovy výroky o Tajvanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tajvanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách. Pixies se do toho pořádně opřeli. Ohlásili reedici Complete B-Sides 1988 až 97. Nejenže bude remasterovanou, ale poprvé se objeví také na vinilu. Původní tracklist z roku 2001 by ale zabral jenom 3 strany. A tak se o tu čtvrtou postarají bonusové živé nahrávky. No a zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne oblačno a zejména na západě čekejme o jedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru bude v jeho západní polovině polojasno, na východě to budeme mít s deštěm, nejvyšší teploty 13 až 18. No a to je ke zprávám vše, 3 minuty po 20. jdeme zpátky za muzikou, čekají nás Nickelback, Sinspent Non The Reacher, taky kapela Škvor, hezký večer.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No tak to byly AC/DC a pecka High Voltage, song z roku 1976, který vyšel na stejnojmenném albu. 20 hodin 19 minut, no my si dáme další novinku u nás na rádiu Rock Zone, tentokrát od Black Label Society pecku Ozzy's Song.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
2: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka, exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: počasí.
1: Tak venku aktuálně 11 stupňů nad nulou a oblačno, když se podíváme, co nás čeká a nemine, tak v noci bude v západní polovině území polojasno až jasno, jinde bude zataženo až oblačno, na východě Moravy a Slezska to budeme mít s deštěm, a to i trvalejším, a zpočátku na ostatním území Moravy čekejme ojedinělé přehánky, nejnižší teploty do nuly. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne čekejme oblačno a zejména na západě místy jinde jen ojedinělé. To budeme mít s přehánkami, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jeho západní polovině budeme mít polojasno a na východě to budeme mít s deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 18.
0: Radio Rock Zone. Blíží se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zdařilé, zjistíte večer v 11.

0: peckou Sharp Dressed Man od ZZ Top se s vámi pro dnešní večer od mikrofonu loučí Pepa Honzík. Mějte krásný zbytek sobotního večeráno a my se zítra ve 14 zase uslyšíme. Do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Slovensko má obavy z náletů ruských dronů a Vondroušová si na Roland Garros asi nezahraje. Posloucháte rychlý přehled zpráv, který vám přináší Pepa Honzík. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě v sobotu může podezřelého z krádeže relikvie z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku do vazby neposlal. Státní zástupce ji navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky nebo nechtěl utéct. Soudce ale proto důvody neshledal. Jednání bylo neveřejné. Česko trápí sucho a extrémně to platí na Lysé hoře. Vodohospodáři dokonce musí cisternami s pitnou vodou zásobovat místní horské chaty. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, ani vyhlídky nejsou růžové.
2: Je třeba zajistit provoz Bezručovy chaty a chaty Emil Zátopek pro víkendové návštěvníky. Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázaly. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Eva Panošová, Beskydy.
1: Už i Slovensko má obavy z náletů ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků. To vše proto, aby mohli efektivně zasahovat proti létajícím strojům.
3: Veliké znepokojení nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Tá na teraz dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Markéta Vondroušová si na Roland Garros asi nezahraje. Proč, to ale není v tuto chvíli úplně jasné. O absenci české tenistky a wimbledonské šampionky z roku 2023 informoval v sobotu web spaziotenis.com. Důvod ale nikdo oficiálně neřekl. Můžeme si tak jenom domýšlet, že zatím je její zraněné rameno, které trápí už od začátku roku. Na závěr počasí. V neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě místy ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm, a to i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Česká desítka na Rock Zone 105.9.
4: Devátá hodina odbyla a to znamená jediný. Česká desítka s Aňou na Rock Zone je znova tady. Díky, že hlasujete, protože i tentokrát jste s pořadím pěkně zahýbali a máme tu i nějaký ty čerstvý novinky. Tak to vezmeme hezky od desítky. Na desátém místě dneska Zakázaný ovoce a jejich Mezi láskou a nenávistí. Tentokrát to nevyšlo na vyšší příčky, ale pořád se drží v naší desítce.

Tohle bylo dnešní číslo 10, zakázaný ovoce a mezi láskou a nenávistí. Posloucháte Rockzone a Českou desítku s Aňu. Hlasování běží dál na rockzone.cz, takže jestli chcete zamíchat pořadím, víte kam kliknout. Za mikrofonem opět Anna Knauerová alias Aňu a já vás tu samozřejmě vítám. Jdeme na další dvě pozice. Devátý místo dneska patří Displayed a jejich No Escape a na osmičce Syndrom a co dál. Pojďme si je pustit pěkně za sebou.

0: Devítka a osmička jsou za náma, kapely Displayed a Syndrom. A teď už se posouváme o kousek výš. Na sedmičce dneska kapela Neřvi na mě a jejich song V moderním pojetí. Kapela, kterou už dobře znáte, tak si ji pojďme pustit.
1: Radio Rock Zone.

0: kurva mohlo stát?
1: Sedmý místo máme za sebou v podobě kapely Neřvi na mě a jdeme dál. Na šestce dneska Joyless as Fuck a jejich Rivers. Minule novinka, dneska se zakousli do půlky žebříčku. Jdeme na to.

Jsme v polovině dnešní český desítky s Aňou, takže je čas na malou odbočku. Tip od Aňu, místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska to bude moje dětská srdcovka, kapela mýho druhýho kolegy Martina Cellera, Kokot Minute a jejich Bastard. Tohle je pecka, která se mnou vyrůstala a když mi bylo asi tak 10, tak jsem ji měla dlouhou dobu jako vyzvánění na budík, takže mě vlastně budila každý ráno. Tak se mnou pojďte trochu probudit v rámci tipu od Aňu a Kokot Minute.

Tip od Aňu máme za sebou v podobě kapely Kokot Minute a vracíme se zpátky k aktuálnímu pořadí. Na pátém místě dneska Primadonna a single Na kolenou a čtvrtý místo dneska pro kapelu Pearly Seconds a jejich Krvavej měsíc.

0: byla 5 a 4 v podobě Primadonas a Pearly Seconds a my se přesouváme k novinkám. První novinkou je mladičká kapela Nixies, která nedávno vydala svoje debutový album Gone. Dneska si představíme jejich single z desky, která se jmenuje No Exit. Musím říct, že klukům moc fandím, v 18 letech jsem rozhodně debutový alba nevydávala, tak jsem zvědavá, kam se kluci posunou ještě dál. Pojďme se ale mrknout i na druhou novinku, tou jsou dneska 5 O'Clock Tea a jejich novinka Barevný světy. Kapela se prý vrací ke kořenům a k jamování a z toho vzniká jejich nová tvorba. Jednou takovou je vyjamovaná pecka i Barevný světy. Novinky představený kapela Nixies a song No Exit a taky 5 O'Clock Tea a skladba Barevný světy. Tak si je pojďme dát.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Českou desítku s Aňou na Radio Rock Zone a právě jste mohli slyšet dnešní novinky Nixies a 5 O'Clock Tea. Hlasovat pro ně můžete klasicky na rockzone.cz a my jdeme na top trojku. Na třetím místě dneska novinka z minula, Adovany a jejich Bedwars. Tak se na ty jejich postelové války pojďme podívat.

Trojku máme za sebou, dneska tam zakotvili Adovany a nás čeká rychlá rekapitulace, ať víte, jak to dneska vlastně všechno dopadlo. Na 10. místě Zakázaný ovoce a Mezi láskou a nenávistí, na 9. Displayed a No Escape, 8. pro kapelu Syndrom a Co dál, 7. Neřvi na mě a jejich singl V moderním pojetí, na 6. Joyless as fuck a jejich Rivers, na 5. místě Primadonas a Na kolenou, 4. pro Pearly Seconds a Krvavý měsíc, 1. novinka Nixies a No Exit, 2. novinka 5 o'clock tea a Barevný světy, 3. místo pro kapelu Adovany a jejich Bedwars a my jdeme na 2. Grammy a song Na první pohled.

Druhý místo dneska berou Grammy a jejich Na první pohled a finále je tady. Na jedničce dneska Světadíl a jejich Prostor. Postupný posun nahoru a dneska z toho je první místo. Díky, že jste byli u toho. Česká desítka s Aňou je u konce, ale vy nezapomeňte hlasovat a podporovat českou hudbu. Od mikrofonu se loučí Anna Knauerová alias Aňu. Mějte se, jak chcete a slyšíme se zase příště. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jahorové samosběry začnou už v květnu. Trumpovi se cesta do Číny příliš nepovedla a fotbalová Sparta je zklamaná z uplynulé sezóny. Posloucháte rychlý přehled zpráv, který vám přináší Pepa Honzík. Jahodové hody nás letos čekají dřív. Samosběry jahod začnou totiž u některých pěstitelů už teď v květnu. Například Kunratická jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20., tedy tuhle středu. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Pěstitelé zároveň upozorňují, že samotná sezóna může být kratší než v předchozích letech a jahody menší. Můžou za to sucho a mrazy. Ceny jahod by měly zůstat podobné loňsku. Pěstitelé budou zdražovat jen mírně. Vodáci mají po srandě. Některé řeky u nás mají totiž už dnes zoufale málo vody a proto musí hned z kraje sezóny rušit některé závody. Odpískali třeba sobotní akci českého poháru vodáků na řece Sázavě. Měla se jet v úseku Týnec nad Sázavou Pikovice. Už v dubnu rušili pořadatelé stejný závod na Otavě. V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných jen 80% řek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové naštěstí očekávají v následujících dnech více srážek, které by mohly situaci zlepšit. Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolaly Trumpovy výroky o Tajvanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tajvanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Sparta je zklamaná. Druhou sezonu po sobě nezíská ligový titul. Na záda se znovu dívá mistrovské Slávy, která ve středu dvě kola před koncem nadstavby obhájila celkové vítězství. Místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr proto sezonu nehodnotí jako úspěšnou.
2: Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně před kola v rámci Ligy mistrů a dostali se do ligové fáze.
1: Sparta v ligové tabulce zůstane jistě na druhém místě a zajistila se díky tomu start ve třetím předkole Ligy mistrů. Do milionářské soutěže se bude muset prokousat přes dva soupeře. Mistrovská Slavia má díky titulu jistou účast hned v základní skupině. Na závěr počasí. V neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě místy ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm, a to i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

se každoroční výroční koncert Tří sester, tentokrát ke 41. výročí vzniku. A připomeňme si tedy něco obzvlášť zdařilého, co kdy natočili. Co takhle deská hudba z Marsu z roku 1995 obsahuje minimálně tři jejich hity, včetně slavného Průši. Písnička o něm zledovila a znám několik lidí, kterým se přezdívá Průša. Že i ostatní písničky byly docela zařilé, zjistíte večer v 11.

lásku boží. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí na srdce boží.

pro lásku člověčí. Čin víc než slova, odstí nás přesvědčí.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Slovensko má obavy z náletů ruských dronů a Vondroušová si na Roland Garros asi nezahraje. Posloucháte rychlý přehled zpráv, který vám přináší Pepa Honzík. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě v sobotu může podezřelého z krádeže relikvie z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku do vazby neposlal. Státní zástupce ji navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky nebo nechtěl utéct. Soudce ale proto důvody neshledal. Jednání bylo neveřejné. Česko trápí sucho a extrémně to platí na Lysé hoře. Vodohospodáři dokonce musí cisternami s pitnou vodou zásobovat místní horské chaty. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, ani vyhlídky nejsou růžové.
2: Je třeba zajistit provoz Bezručovy chaty a chaty Emil Zátopek pro víkendové návštěvníky. Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázaly. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Eva Panošová, Beskydy.
1: Už i Slovensko má obavy z náletů ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků. To vše proto, aby mohli efektivně zasahovat proti létajícím strojům.
3: Veliké znepokojenie nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Tá na teraz sa dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Markéta Vondroušová si na Roland Garros asi nezahraje. Proč, to ale není v tuto chvíli úplně jasné. O absenci české tenistky a wimbledonské šampionky z roku 2023 informoval v sobotu web spaziotenis.com. Důvod ale nikdo oficiálně neřekl. Můžeme si tak jenom domýšlet, že zatím je její zraněné rameno, které trápí už od začátku roku. Na závěr počasí. V neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě místy ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm, a to i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

co jí na hrázi zneužil. To uchyl jistě netušil. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha.

0: Tak se vám.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Podezřelí z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Slovensko má obavy z náletů ruských dronů a Vondroušová si na Roland Garros asi nezahraje. Posloucháte rychlý přehled zpráv, který vám přináší Pepa Honzík. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě v sobotu může podezřelého z krádeže relikvie z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku do vazby neposlal. Státní zástupce ji navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky nebo nechtěl utéct. Soudce ale proto důvody neshledal. Jednání bylo neveřejné. Česko trápí sucho a extrémně to platí na Lysé hoře. Vodohospodáři dokonce musí cisternami s pitnou vodou zásobovat místní horské chaty. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, ani vyhlídky nejsou růžové.
3: Je třeba zajistit provoz Bezručovy chaty a chaty Emil Zátopek pro víkendové návštěvníky. Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázaly. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Eva Panošová, Beskydy.
2: Už i Slovensko má obavy z náletů ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků. To vše proto, aby mohli efektivně zasahovat proti létajícím strojům.
4: Veliké znepokojenie nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Tá na teraz sa dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
2: Markéta Vondroušová si na Roland Garros asi nezahraje. Proč, to ale není v tuto chvíli úplně jasné. O absenci české tenistky a wimbledonské šampionky z roku 2023 informoval v sobotu web spaziotennis.com. Důvod ale nikdo oficiálně neřekl. Můžeme si tak jenom domýšlet, že zatím je její zraněné rameno, které trápí už od začátku roku. Na závěr počasí. V neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě místy ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm, a to i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tři sestry oslaví Braníku 23. května 41. výročí vzniku a Fanánek navíc i 60. A tak mu takhle předem blahopřejeme s albem Na kovárně, to je nářez. Bylo to jejich úplně první album z roku 1990 a dodnes je považováno za českou punkovou klasiku. A Sovy v mazutu nebo Život je takovej zná každý, kdo se o rockovou hudbu zajímá. Takže Fanánkovi všechno nej, večer 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jahorové samosběry začnou už v květnu. Trumpovi se cesta do Číny příliš nepovedla a fotbalová Sparta je zklamaná z uplynulé sezóny. Posloucháte rychlý přehled zpráv, který vám přináší Pepa Honzík. Jahodové hody nás letos čekají dřív. Samosběry jahod začnou totiž u některých pěstitelů už teď v květnu. Například Kunratická jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20., tedy tuhle středu. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Pěstitelé zároveň upozorňují, že samotná sezóna může být kratší než v předchozích letech a jahody menší. Můžou za to sucho a mrazy. Ceny jahod by měly zůstat podobné loňsku. Pěstitelé budou zdražovat jen mírně. Vodáci mají po srandě. Některé řeky u nás mají totiž už dnes zoufale málo vody a proto musí hned z kraje sezóny rušit některé závody. Odpískali třeba sobotní akci českého poháru vodáků na řece Sázavě. Měla se jet v úseku Týnec nad Sázavou Pikovice. Už v dubnu rušili pořadatelé stejný závod na Otavě. V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných jen 80% řek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové naštěstí očekávají v následujících dnech více srážek, které by mohly situaci zlepšit. Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolaly Trumpovy výroky o Tajvanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tajvanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Sparta je zklamaná. Druhou sezonu po sobě nezíská ligový titul. Na záda se znovu dívá mistrovské Slávy, která ve středu dvě kola před koncem nadstavby obhájila celkové vítězství. Místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr proto sezonu nehodnotí jako úspěšnou.
2: Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně před kola v rámci Ligy mistrů a dostali se do ligové fáze.
1: Sparta v ligové tabulce zůstane jistě na druhém místě a zajistila se díky tomu start ve třetím předkole Ligy mistrů. Do milionářské soutěže se bude muset prokousat přes dva soupeře. Mistrovská Slavia má díky titulu jistou účast hned v základní skupině. Na závěr počasí. V neděli bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na západě místy ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jeho západní polovině až polojasno. Na východě s deštěm, a to i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tři sestry oslaví Braninku 23. května 41. výročí vzniku a Fanánek navíc i 60. A tak mu takhle předem blahopřejeme s albem Na kovárně, to je nářez. Bylo to jejich úplně první album z roku 1990 a dodnes je považováno za českou punkovou klasiku. A Sovy v mazutu nebo Život je takovej zná každý, kdo se o rockovou hudbu zajímá. Takže Fanánkovi všechno nej, večer 11 na Rádiu Rockzone.

0: Fajn. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Slovensko má obavy z náletů ruských dronů a Vondroušová si na Roland Garros asi nezahraje. Posloucháte rychlý přehled zpráv, který vám přináší Pepa Honzík. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě v sobotu může podezřelého z krádeže relikvie z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku do vazby neposlal. Státní zástupce ji navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky nebo nechtěl utéct. Soudce ale proto důvody neshledal. Jednání bylo neveřejné. Česko